0: Studio Čas. Hity, které milujete.
1: Tak když spolu spíme,

0: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které miluje.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Radio

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Střímek se stávají zatáčky, točí se světcem na strašky.
0: Které milujete. Milujete. Radio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Střímek se stávají zatáčky, točí se světcem.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Čas. Rádio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Yes,
1: yes. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: baletu, vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo diváťák.
1: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
2: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
4: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Jazz. Hity, které

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: už vetrý.
1: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o modě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
2: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
1: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
2: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
1: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
2: Ne.
1: Proč to děláte?
2: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka, šaty dělají člověk.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

0: 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
3: Kámen a zahrada.
4: Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
3: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Dobré páteční ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou první dnešní aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Po nadprůměrných teplotách se ochladí, navíc bude i víc pršet. Podle televize LTV Plus se o víkendu objeví i bouřky. Pršet víc dní v kuse má celý příští týden. Po slunečném pondělí by ve středu a ve čtvrtek měl déšť zasáhnout větší část republiky.
5: Morava aktuálně.
6: Historické centrum Opavy ovládl stavební ruch. Na horním náměstí začala druhá etapa bourání bývalého obchodního centra Slezanka. Práce za přibližně 14 milionů korun mají být hotové do konce listopadu. Zlín má další domov mládeže. Při začátku školního roku ho otevřela střední průmyslová škola Polytechnická, Centrum odborné přípravy Zlín. Jde o baťovskou pětipodlažní budovu v centru města, kterou jako internát využívá zhruba 250 žáků.
5: Rádio Čas, sport.
6: Prvoligové fotbalisty Zlína čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy už tuto neděli přivítají hosty z Teplic. Hrát se bude od 3 odpoledne na domácím stadionu na Letné. A vypadá to, že dneska se u nás na Moravě a ve Slezsku můžeme těšit na sluníčko. Obloha by po celý den měla být polojasná až oblačná a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 23 do 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po šesté začíná páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líčkovou a Radimem Soběslavem Bednářem.

0: milujete. Tak zrovna jsem si říkal, když jsem se koukal do kalendáře, že je to takový jako, nechci říct, že karmický den, ale čtyřka, devítka, v součtu taky čtyřka, no hodně zajímavé. A přišli jsme do Rádia Čas, mimochodem krásné ráno všem s Lenčou Radimem a dozvěděli jsme se, že i v noci se naši technici zapotili, že tady měli nějaké technické problémy. Slyšíme se, tak je to OK, ale tak jako ty začátky toho pátečního rána jsou takové akční, člověk se hned probere.
1: Ano, přesně, tak naštěstí nás uslyšíte. To víme jistě. Mm-hmm. My jsme opravení.
0: Haló, slyšíte nás? Mimochodem, krásné ráno všem, ty, které milujete, a to víte, že i dneska popřejeme k svátku jednomu nebo dvěma lidem, Lení.
1: Dvěma lidem. Mm-hmm. Já přemýšlím, jestli budeš vědět jednu mladou nadějnou zpěvačku a hudebnici, která hraje na akordeon a jmenuje se takhle.
0: A tak já znám už takovou tu její předchůdkyni, která ještě pořád populární, že jo, za
1: akordeonem. To byla Raduza. A teď ta mladší, ona má jednoslovné jméno, tak si říká.
0: No, tak to se nechám podat.
1: Rozálie.
0: Slyšel jsem o ní, ano, má stejné vibe, no, přesně tak.
1: Myslím, že byla nominovaná i na nějakou cenu Anděl, nebo takže od tam já si ji pamatuju. No a to druhá dáma, tyjo, je to hlavní postava holčičí ve filmu Pelíšky.
0: A vím, že to jméno znělo vlastně Zdrobněla, nebo jí říkali Zdrobněla, že?
1: Ano, počkej, Volový.
0: Ježíši Kriste, počkej, ale oni říkali nějak Kudlinka, ne? Ne,
1: hlavní, ta starší.
0: Ježíši Kriste.
1: Kudlinka byla ta mladší.
0: Řekni aspoň první písmeno.
1: Ne, to budeš vědět.
0: Já ho potřebuju, první jsem zkazil Rozálku, takže...
1: Tak jo.
0: A jestli se s Pelíškama moc nepotkali.
1: Fakt? Ty jsi neviděl Pelíšky?
0: Pamatuju si, kdo jí hrál, jak Boraska seděla, jakoby když tatínek vysvětloval rozdíl mezi knedlíky a noky, to všechno
1: ano.
0: Vím.
1: Jindřiška. Ano.
0: Jindřiška to byla. Už
1: já
0: to
1: si vždycky vzpomenu, a to už je ta těžší scéna z toho filmu, jak on přijde na to promítání toho filmu, víš, v tom letním kině a křičí, Jindro, pojď domů, Jindro.
0: Ano, ano.
1: No.
0: Jindry a Rozálky, vám všem krásný den, bez špatných zpráv, vůbec všem společně se těšíme na víkend, hlavně pohodu. Lenča Líčková.
1: Radím se, Beslav Bednář.
0: A kopec muziky. Užívejte s námi.

0: Krásný čas, s Rádiem Čas, s Lenčou a Radimem, hity, které milujete. Mimochodem můžu, Leni, s tebou zkonzultovat takovou pocitovku?
1: No určitě.
0: Máš taky pocit, že jsme hezký nový, ne den, ale školní rok přáli strašně dávno, že v podstatě jakoby, jak jsme se trošku těšili, že už zase půjdou do školy, protože proč my musíme jenom pracovat o prázdninách a podobně. A najednou je to prostě jako, že už to běží.
1: A už máme a už pocit, že, no. Že už je rok za námi v podstatě.
0: Ano. A někdo má už první známky nebo první možná i zkoušení. Za sebou?
1: Ne, to myslím, že ne, v tom prvním týdnu.
0: I když někdy v prostřed týdne mě překvapilo, protože já jsem myslel, že už se potom rovnou nabíhá, jo, že to není už žádné takové jako tady škola a podobně, tak mě překvapilo, že jsem prakticky doslova pár hodin zpátky narazil ještě v brzký ranní čas, školou povinné, ale museli to být mladí, 14-15 let, už někdy jako kolem 10-11, jak se potulovali po městě.
1: Možná mají ještě zkrácený rozvrh ten první týden a mám pocit, že najíždí ti mladíši ještě ten první týden 14 dní jako zpátky do města.
0: Že se pořád jako ještě můžou. Běžte se děti projít, ať si na to zvyknete a tak dál. Nicméně to ten začátek byl velkolepý, alespoň tedy za nás, protože jsme si vybrali další kouzelné místo v Ostravě, základní školu v Proskovicích, jak říkal i kolega Honza Gabelčík, který byl u toho nádherné místo a trošku jsme tam jakoby pošimrali i prevenci, protože to je základ.
1: Je to tak, byli jsme tam v rámci akce Bezpečně do školy s městem Ostrava, takže spousta úžasných zajímavých hostů. Prevence, prostě spousta informací, jak se ten první týden chovat.
0: Doporučuji zhlédnout sociální sítě Rádia Čas a třeba kdykoliv v záznamu i TV Relax, protože když o tom mluvíme, tak tam rozhodně bude ještě takový malý bonusový materiál k tomu, když ta ranní káva s Rádiem Čas. No a hezký nový den.
2: Mám prostě od

0: Hity, které milujete, Lenča Radim, Rádio Čas, tedy takhle, my je vždycky uvádíme, ostatní zpívají a hrají. Nový den má 6 hodin a 15 minut, 4. září máme, těšíme se na víkend a vyšlo to dokonce, že svátek slaví dvě úžasné dámy, Jindřiška a Rozálie. Tak.
1: Je to tak.
0: Máme komplet balíček. Leni, dočkala ses v noci nebo jsi to zaspala?
1: Já jsem to zaspala, musím říct, že jsem byla celkem i překvapená, protože Spotify mi nabídlo odpočet, že si můžu počkat, až to bude venku. No a to, o čem se bavíme, tak to je nový single od Miley.
0: Přesně tak, kdysi Miley Cyrus, aktuálně tedy jenom Miley. Nové album vyjde přesně za 2 týdny, ale dneska tedy nová pecka, vlastně jmenuje se stejně jako deska, Bass Persuades, znamená to něco jako bass, tedy buď to jako hlas, nebo basa to jistí, prostě basa vás přesvědčí o té síle muziky.
1: No a ty jsi říkal, že to vyšlo až v 1 ráno, tak to já už jsem stejně úplně tuhá.
0: To přišlo divné, protože jsem tak počítal jako, prostě už je to venku. Už je to venku, když jsem se probudil, že jak mi zazvonil budík, tak mi to hned kliklo, protože už první jakoby takový ti onlineoví youtubeři a influenceři říkali první reakce. Ježíš Maria, je to fajn. Je to fajn, nová Miley je taková Madonna a Lady Gaga a vůbec taková ta pořádná ženská v kůži, která prošla jakoby i gaybarem a která tančí jako o dušu.
1: Aha.
0: Chceš jenom refrén nebo chceš jako celou si navajbit?
1: Jo, tak řekni, já bych si klidně navajbila, když už tak máme po ránu. A je to taková vypalovačka, ne, si myslím?
0: Je to vypalovačka,
1: tak to si myslím, že bychom po ránu mohli tak nějak naše posluchače oblažit.
0: Jo, tak já to dávám nahoru.
1: My vás navajbíme.
0: Doufám vypnuté. Teď nevím, jestli to nezačíná, možná budou takové ty úvodní, počkej, to se můžeme přesvědčit, jo, to jsou takové ty úvodní zvuky ve videu.
1: Já bych jenom chtěla přiložit pro všechny, kdo neví, co znamená navajbit, že my vás prostě jako dobijeme tou správnou energií tady Smiley.
0: A zveme na taneční parket. Dobré ráno, Moravo, s Rádiem Čas. Let's go.

0: Novou Miley teda velmi cením a Husina novou rukou. Teď jsme si dali nejenom premiéru s vámi, ale dokonce i s Lenčou v přímém přenosu na Rádio Čas. Bezprostřední pocity, prosím.
1: Jako dobrý. Jako dobrý. Dneska Mirka nebude. Mě až mrzí, že jsme jí sprali to minulé album trošku. Ale tam to bylo takové to, že to bylo tak uvedené jako velkolepě a přitom bylo dobré.
0: Ono konceptuální
1: tohle
0: a podobně, ono bylo fajn, ale
1: bylo fajn.
0: Ano, moc mi jako necinklo, že jsem, Husinu jsem moc neměl, se přiznám.
1: Já taky ano. Já taky ne. A na to, jak na to byla vlastně velká kampaň a tak a srovnávalo se to s Pink Floydy a podobně, tak tam myslím, že to tomu trošku uškodilo, ale tady jako to bude hit.
0: Trošku nás zmátli takovými těmi úvodními krátkými teasery a videí, protože Miley tam chodila, jenom hrála muzika a hodně používala kytaru, basovou kytaru. Říkal jsem si, jestli nepůjde do rockového světa. Ano. Jo. Díky bohu zatím nešla. Protože je to Miley, doprovodný videoklip taky stojí za to, takže uvidíme, jak to sedne a mám pocit, jako začátek je přelom toho školního roku a teď té sezóny začíná podzim, lidi se vrací zpátky do klubu a podobně. Yes.
1: Mě to normálně ještě teďka hraje v uších, úplně to jako
0: Pamatuješ si, ano. Přesně tak.
1: A Miley teda musím říct, že v tomhle klipu, tak ona je nádherná všude, ale v tomhle klipu jí to mimořádně sluší.
0: Čičina je.
1: Protože má takový přirozenější make-up a fakt to vypadá jak.
0: A mimochodem připomnělo nám to esenci řady slavných kolegyň, ale pozor, nemyslím, že to je kopírka, spíš podsta.
1: Jaký odkaz?
0: Třeba i Madonna Human Nature video a podobně, což v komentářích říkají nejenom o samotném videu, ale i o muzice, že mají esence právě Madony, Lady Gaga a vůbec takových těch ženských, s kterými rádi tančíme na těch stadionech.
1: Takže nová Miley, já tleskám, mi se to líbí.
0: Oba tleskáme za tým Rádia Čas a na tanečním parketu stále.
1: Jinak myslím, že Miley je to úplně jedno.
0: Co?
1: Že tleskáme.
0: A teď.
1: Trum, trum. Thank you, guys.

0: 6.26, srovnáme si čas, je pátek 4. září, kluci a holky školou povinni si říkají hujá, hujá, tak to máme za sebou, no na víkend ano, dneska tady ještě ve školách, možná kdo ví, jestli třeba i první písemky, ale nicméně za chvilku si zase odpočinete.
1: Krásné, dobré ráno, to už jsi říkal, že je datum 4.9.
0: Všechno jsem říkal, Já jsem teď zmínil odpočinete si, já budu mít týden, nebo týden, víkend na půl pracovní, co tvůj?
1: Já taky tak nějak na půl pracovní a na půl veselý, protože v Příboře probíhá Příborská mariánská pouť, což je jedna z největších akcí v Příboře. Potom už je na Mikulášská.
0: Když jsou akce velké, tak mají většinou víc než den. Splňujete to?

0: prostě dorazíte do Příbora, není největší, tak jako cestičku byste si stejně našli.
1: Já myslím, že v Příboře se nestratíte.
0: Uh-huh. A běžte podle hluku.
1: Jo, podle hluku bude probíhat program teď v pátek v piaristických zahradách a potom na náměstí Zikmunda Freuda, takže přímo v centru. Akorát prosím vás, jenom to je taková jako technická záležitost, já ještě taky uvidím, jak se tam dostanu, protože jsme měli nějaké uzavírky tam. Já jsem teda teď týden nebyla, tak nevím, jestli pokročili chlapci nebo ne, ale vzhledem k tomu, že to měli na dlouho, tak nevíme. A je lepší přijet vlakem a nebo nechat auto někde třeba, nevím, v Kopřivnici nebo někde na okraji a dojet si vlakem.
0: Mm-hmm. Takže no. Doporučujeme, myslím, že i to počasí plus minus by vám mělo víc, takže díky bohu za ty dary. No a máte tip na výlet i s moderátorkou, kterou znáte i z Vln.
1: A uvidíme čas. Se, ano, přesně se v Příboře.
0: Ahoj, ahoj a mimochodem ahoj Milane, já vím, nejvyšší čas, čerstvé horoskopy a vám den na pohodu, to především.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pátek bude o něco náročnější než den předchozí. Věci by se měly vyvíjet v podstatě stejně, avšak hůře budeme prožívat své emoce. Takže je pravděpodobné, že budeme inklinovat k nerozumnému myšlení, mluvení i konání. Všeobecně by se ale mělo dařit. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnáři se budou častěji setkávat s porušováním dohod. Blíženci se mohou nadít většího množství zmatků a váhy mají šanci na milá setkání s přáteli na obědě nebo při skleničce něčeho dobrého. Štíři budou mít velkou šanci urovnat nějaké domácí spory. Raci se mohou těšit na dobré zprávy či dokonce dary a ryby se budou zamýšlet nad nějakými zásadními životními změnami. Beranům ve vztahových konfliktech může poradit někdo starší a zkušenější. Lvům bude scházet trpělivost a střelci jako obvykle mohou hýřit optimismem a budou mít chuť poprat se s problémy. Kozorozy se v pracovních záležitostech mohou zachovat poněkud necitlivě. Pany by se měly nacházet v takovém sebezpytovacím období a býci by měli mít den pohodový a příjemný. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner. Rádio Čas.

0: Dobré ráno, krásné páteční ráno s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. Máme krátce po půl sedmé a Lenča je opravdu v pracovních přípravách dnešního Víš, nevíš, které proběhne plus minus za hodinku. Nicméně jedno takové mám pro tebe, co? Něco špatně?
1: Ne, pro mě, já jenom ti do toho jenom vstoupím, protože my jsme se bavili o příborské pouti v minulém vstupu.
0: Co jsme řekli špatně, ne?
1: Ne, teď mi klikla zpráva od sousedky Gabči, že uzavírky jsou stále.
0: Jo, jenom tak, co se týče dojezdu, Lenča naznačovala, budete se bavit, ale jakoby, když tak...
1: Už po cestě se budete hodně bavit.
0: Budete se bavit, ano. To vás tak probere a potom tak. Budete otevřeni příjemným kulturním zážitkům.
1: Přesně.
0: Tak. Lenča chystá Víš, nevíš, já mám pro tebe jedno takové, ale jenom proto, že mi při včerejším nebo předvčerejším scrollování vyběhla ukázka. Jedna ukázka, jo?
1: No.
0: Jo, tady to mám, já jsem to ztratil. A jsem říkal, no jo, vlastně. A říkám, to jsem vůbec nevěděl a podobně. Já ti někoho pustím. Já ti pustím písničku ze 70. let.
1: Mm.
0: Někdo ji zpívá a ty buď to poznáš, ale nehádal bych. A kdyby ne, tak tě proberem a vás taky, protože to je všeobecně známá osobnost, že bys zkusila uhádnout, kdo to zpívá.
1: Dobře.
0: Jo? Takže klidně se naciť, můžeš to okomentovat.

0: francouzština?
1: Ano, je to ve francouzštině, přesně tak. Ale nespívá to žena, která z Francie pochází. Oni je třeba všeobecně známe, že studovala tam, kde žila v té době francouzské liceum. Francouzi do dnešních dnech mají rádi, protože třeba i svoje filmy si dodnes dabuje ve francouzštině, třeba že je Američanka.
0: Jo, ona je Američanka. Já jsem úplně mimo.
1: Tohle to jsou 70. léta a tohle to zpívá 14-15 letá holka jen tak na okraji, jo? Která byla slavná už v té době a je slavná dodnes.
0: Já jsem úplný mimoň, vůbec nevím, ale když to řekneš, budu vědět.
1: No samozřejmě, ale jak říkám, pojďme se trošku probrat, zkus si zahádat. Ale to je fakt jako pojem ta ženská, jo?
0: A je jako americká herečka.
1: Nejen.
0: Ale bude i starší teda.
1: Ano, letos má, myslím, jestli dobře rád, já počítá 64. Nevypadá. Nevypadá.
0: 64.
1: Mám pocit, že posledních 30 let vypadá úplně stejně.
0: V čem hrála třeba?
1: Ano ne.
0: Ty jsi neříkal ano ne.
1: Nějaké Oscary má na kontělení.
0: Jo. Dobře, to mě to úplně zmátlo, ta francouzština, já jsem fakt úplně
1: nemá. Dobře, tak já ti řeknu ještě jednu indici. Říká se o ní, že je to jedna z nejchytřejších žen v Hollywoodu. Jak říkám, několik filmů i režírovala, to nevím, jestli
0: víš. No, Natalie Portman, ta je mladší.
1: A říkám, Oscary, no, Oscary tam jsou. Mm-hmm.
0: No.
1: Třeba z jednoho filmu, za kterýho získala zaslouženě, si pamatuju, bože můj, já jsem byl tehdy puberťák, nebo jako nastávající. A i v českém dabingu to znělo zvláštně, ona šla do toho vězení a z jedné klece se ozvalo, cítím tu tvou, a pak ten pán ještě něco řekl.
0: Jodie Foster.
1: Je to tak!
0: Tak, ale to se mě úplně, jako úplně svedl na cestí.
1: Aha, je to tak.
0: Kdybys řekl Mlčení jehňátek, ale to je prostě...
1: Ale tak, to jako, jak ti mám říct Mlčení jehňátek, když ti dávám víš, nevíš.
0: Já vůbec nevím, že zpívá a že zpívá francouzsky.
1: Ne, to, jako to byly ty dětské roky, protože ona byla dětská hvězda, jak říkám, v Los Angeles studovala francouzské liceum a potom se dokonce na necelý rok z rodiči přestěhovali do Francie a ona se tam stala na chvíli i populární. Jodie, je to uprostřed, prosím tě, jo.
0: To poznám.
1: Tak jsem si říkal, musím se podělit, no.
0: To jsem o ní v životě neslyšela, fakt vůbec nevím. Aha. To jsi mě dostal.
1: A teď jako od té doby samozřejmě narážím i na různé rozhovory, když je třeba v Paříži a něco promuje, tak... A podobně. To byla jako esence francouzštiny v podání. Raďme si vyslal
0: objednáze. To právě to znělo hodně přesvědčivě, ale myslím, že ve Francii by ses neobjednala ani zmrzlinu.
1: Mám pocit, jako, že si pamatuju, a to bylo dokonce z filmu s Madonou v posteli, že Voulez-vous jouer ce disque, to by mělo být něco, pustíte mi tu desku a to je tak všechno, co vím. No.
0: Ale něco Voulez-vous avec moi?
1: Vlevu, jo, tak to je zase z Moulin Rouge, že jo, to se si pamatujeme. Se soi. No tak, není to o jazycích, je to o muzice, hity, které milujete, dějte se napříč staletími.
0: To znělo, že Jodie normálně jako je Brontosaurus teďka.
1: Trošičku.
2: Máme.
3: Kolik?
2: Stovku.
3: Na co?
2: Na koláč.
3: Koju.
4: Není zač.
2: Máme.
3: Kolik?
2: 300.
3: Na co?
2: Na kino.
3: Koju. Není zač.
5: Máme.
3: Kolik?
5: 500.
3: Na co?
5: Na jídlo.
3: Není zač.
6: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
7: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kilogram. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
11: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.
12: Radio Čas.
6: Hity, které milujete.

0: I ty, které milujete na Radio Čas, prosím, žádné komentáře. Rádia prostě vyrůstal na jiných písničkách než Lenča, takže si vybavuje třeba Kamélie, milované Kamélie. A víš aspoň, kdo to je, že jo, Hana a Dana?
1: Ano, vím, Kamélie znám.
0: No, a měli takovou krásnou písničku. Žárlí, jak překrásně žárlí, říká, že ho k tomu svádím. Lení, ty osobně, 1 až 10, 1 vůbec neřešíš, 10. Jak moc si žárlivá nebo ne?
1: Jak s kým?
0: Aktuálně.
1: Tak to skoro vůbec.
0: Mm-hmm. Takže 2, 3, důvěra, prostě zacvaklo, jo. To věříte si.
1: Mm-hmm. Úplně.
0: Byla jsi někdy 10 i víc, jo?
1: Byla jsem i agresivní.
0: Mm-hmm.
1: Ale to bylo, já mám pocit, že my holky to tak poznáme, jestli jsme v bezpečí nebo ne.
0: Jestli máte důvod vlastně.
1: Jestli máme důvod nebo ne. Já si prostě myslím, že každá holka to pozná. Protože s jedním mým partnerem, to byl ten již legendární, o kterém vždycky povídám.
0: Který žádal víc.
1: Který žádal víc partnerek. Tak je fakt, že já jsem byla úplně nepříčetná. Mm-hmm. A fakt to bylo jako hodně zajímavé stavy jsem měla, mm-hmm. když jsem byla s ním.
0: Zdá se, mrkni se potom taky sama, protože to je tvoje parketa, že Facebook, tam bude minimálně pár komentářů, protože jste otevření. Mimochodem poprosíme i chlapy, že jo, protože o nás nebo o vás se to často říká, takže a já jenom připomínám, že to stejné, ať už psanou nebo hlasovou formou, poprosíme i na WhatsApp, Rádia Čas, jo. Jenom tak pomyslně 1 až 10, kdy 10 je opravdu nejvíc a můžete zajít i přes, jak moc jste nebo nejste žárliví.
1: Mně se líbí Vlaďka, která se hezky rozepsala. Na začátku vztahu to bylo 10, ale po 17 letech manžel je to asi jenom 2 nebo 3. Ne, že by nebyl důvod žárlit, on je stále, ale je to hodně o vzájemné důvěře. Mm-hmm. A to fakt souhlasím. Mm-hmm. No.
0: Takže uvidíme, co z toho bude. Mimochodem, ještě slýchávám velmi častou věc, která se týče toho, protože ty říkáš, je důvěra a podobně, někdo žárlí až moc. Myslíš, že přehnaná žárlivost, taková ta, která tě tlačí ke zdi a podobně, pokud jako tam je rozumné potom odejít, to je jedna věc, ale že může tu druhou stranu nakonec k takovému čemu dovést, nebo
1: myslím
0: ne?
1: Si, že jo.
0: Se to říká totiž.
1: Říká se to, no. A myslím si, že když je tam ta nedůvěra jako hodně, uh-huh. že fakt podezíráš toho člověka neustále, tak ho to k tomu v podstatě tak nějak trošku sune. No.
0: Naočkuješ ho vlastně.
1: Jo, protože já znám třeba i, ale jako já mám pocit, že žádlivost se i vytrácí trošku s věkem, jo, protože když jsi takový ten jako mladý, nadějný a vznětlivý a podobně, ale vím, že kolik jako kamarádek takhle přišlo o partnera, protože prostě tam nebyl důvod, že jeho by to ani nenapadlo. Mm-hmm. A oni prostě jeli, až dojeli.
0: Já miluju kouzlo přímého přenosu, my se takhle povídáme a najednou pip, zpráva, audio zpráva a my vás zbožňujeme. Jo, mimochodem, teď se mi jakoby restartoval pro změnu WhatsApp, my jsme prý v noci měli jednu technickou za druhou, ale naštěstí už to zase naskočilo.
2: Dobrý den, Radio Čas. No, když vezmu stupnici od 0 do 10, já jsem asi tak -10. Já absolutně nežárlím. Vlastně jsem nikdy nežárlila na svého partnera. Ani teďko na mého nynějšího, nebo na své partnery a mého nynějšího manžela. Já si teda nemyslím, že by nebyli atraktivní nebo co, ale já opravdu absolutně nežárlím. Mějte se hezky, Radio Čas.
0: Jarka se pobavila, mimochodem děkujeme za první zprávu přes WhatsApp.
1: To je hezké, mm-hmm. jakože vůbec. Já tak jako přemýšlím, jestli to není takové, že mi to občas jako lichotí.
0: Je to příjemné.
1: Ale v takové hezké míře, jo.
0: To musí být takovou to... jako, takovou to nevinnou otázkou, jo, a říkáš, přijdeš už 7:30 a podobně, jo. Že jo, takové, no.
1: Nebo já když si vždycky dělám legraci, tak vždycky Marťu popichuju.
0: Já šťourám,
1: protože on hraje na saxofon, uh-huh. už to samo o sobě.
0: Muzikant.
1: Tak, pak si prostě obleče ten oblek, že? Uh-huh. A já si někdy říkám, jestli nejsem sama proti sobě, že ho tak pouštím ven, uh-huh, jo, chápeš? Uh-huh. No a tak si vždycky ptám, jestli tam byly nějaké žabky na hraní, víš?
0: Uh-huh. A?
1: Tak jako v čase usměje.
0: Zlátý.
1: Ale já mu to přeju.
0: Takže prosím, dobré vědět.
1: No ne, jako... tak ať se, já se taky ráda podívám.
0: Je takhle, ať se kochá jenom.
1: No, že to je zdravé, kochá. No jasně.
0: Důležité říct. Prosím vás, pište, myslím, že to je takové krásné téma, vděčné téma a některé dokonce i probere. Takže žárlivost, no a kopec muziky k tomu, s Lenčou radíme.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Radiočas. Radiočas. Radiočas. Hity, které milujete.
1: No nebojte, nebojte, za chvíli bude další a také čerstvé zprávy s Honzou a vůbec páteční pohodička, těšíme se na víkend s Lenčou a Radimem. Leni?
2: No a podíváme se letem světem internetem do světa celebrit.
1: Mm-hmm.
2: Nevím, jestli jsi četl rozhovor s Anne Hathaway.
1: Co je nového, povídej přehání.
2: Nic nového moc není, počkej, já ti přečtu, co ona řekla. A schválně, jestli uhádneš, kam mířím, jo?
1: Mm-hmm.
2: Takže Anne Hathaway pro časopis People řekla, že se rozhodla přijmout stárnutí. Řekla, že podle ní se člověk může buď bát stárnutí, nebo toho, že umře mladý. Dodala ještě, že nikdo neví, co život přinese, ať už je vám 11 nebo 43 let, a proto si chce stárnutí vážit a doufá, že prožije dlouhý a zdravý život.
1: Tak nemíříš k tomu, že se poslední, dejme tomu plus minus rok, komentuje to, že je napíchaná?
2: No.
1: Jo? No, ale pozor, mimochodem zručně, jo?
2: Jo, vypadá
1: krásně. Ona opravdu, kdo viděl třeba právě v pokračování Ďábel nosí Pradu, tak no. Nemáte pocit, že to bylo točeno v roce 2006 a 2025 a podobně, ale že v podstatě jako obrok, jo? Takže jo. Se nic nezměnilo, no.
2: Jako vypadá krásně, ale ta mimika, přece vím, že se z toho občas internetoví uživatelé dělali legraci, že ta mimika šla trošku dolů.
1: Tak třeba, pozor, záleží, je to čerstvý rozhovor?
2: Je úplně.
1: Tak záleží třeba jako jestli do toho nešla a jestli teď jako i s tím mateřstvím a podobně si řekla, hele, kašlu na to. Mimochodem, já jsem viděl teď jedno virální video. Víš, jak se občas takový lékaři, kteří jsou většinou velmi šarmantní a populární na těch sociálních sítích, anebo odborníci z branže vyjadřují, co funguje, nefunguje, ano, na migrény a tak dál. A byl tam jeden chlapík, pravděpodobně, bylo to ze zahraničí, ale ku podivu bednář rozuměl, tak mu říkali různé trendy, které vypínají a umlazují tvář. Jo. Samozřejmě tou přirozenější cestou a podobně. A řekl vlastně u 9 z 10 věcí, že ne. Že prostě jako matku přírodu jako neodsouláš, jo, a podobně.
2: Ale tak ten botox to by mohlo zabrat, no.
1: Říkal jsem, jako pokud se snažíš nežít přírodní, jo, nějakou cestou
2: takhle.
1: A podobně, no.
2: Jako když se snažíš přírodně.
1: Mm-hmm, různě obličejová yoga a tak dále, jo, jako já taky, jo.
2: Já jsem myslela, že to funguje. Já to teda nedělám, ale myslela jsem si, že to funguje.
1: No.
2: A co mají ty holky, co teda dělají tu obličejovou jogu a živí se tím, tak když oni tak vypadají, to musí být pravda, ne?
1: Ne, tak no, ježišmarad. Trošku sobě dnes,
2: ne? Ne, řekni. A tak to říkal ten doktor, my to svalujeme na toho doktora, to si nemyslíme my, že jo?
1: Ne, teď vůbec ne. Já jsem chtěl zažertovat a nechci, aby to bylo máme.
2: No takže
1: říkej. Živí se tím, že tomu lidi uvěřili, tak jako žiž pro boha, ale ne. Ale pozor, na to bych dal i já, taky jako zkouším něco. Já třeba každé ráno se přistihnu do práce, že jdu takhle, že jo? Vy to možná uvidíte na TV Relax, Lenča to musí popsat.
2: Jo, že koutky dává nahoru.
1: Máš vlastně dělat jokera a držet tu tvář takhle? A je napnuté to pod hrdla, že jo, a podobně, no. Takhle
2: jo,
1: a potom
2: taky...
1: tohle. A mimochodem ještě bublinky, vlastně bublinku vzduchu do jednoho líca a přesouvat do druhého.
2: Mhm.
1: Mm-hmm,
2: to můžete i v autě.
1: A dokonce podíváš se nahoru jako na to světlo, k tomu světlu a vypneš, jakoby z tomu světlu chtěla dát pusinku, takže... Cítíš, jo, to napnutí. Takhle musíš fakt nahoru.
2: No a proč to děláš, když víš, že to nefunguje?
1: Cože? Ne, já jsem to řekla jako jenom zajímavost, já tomu budu věřit dál.
2: Ale já mám třeba kamarádku, co se bavili, protože já jsem taky taková jako spíš dopřírodná. Jako myslím, že spíš na tu jogu, než že bych si nechala do toho obličeje něco napíchat. A ona zase je faninka botoxu.
1: Yes.
2: No.
1: Jenom tady nahoru?
2: No jo, jenom lehce, jako jenom výplně. A dortu lehce, ale má to fakt vždycky úplně pěkně udělaná. A fakt vypadá líp, no.
1: Hele, profíci se teď poznají, protože teď má být pokračování, já se přiznám, neviděl jsem jedničku, ale v 98. natočili takovou romantickou a zároveň magickou komedii Nicole Kidman a Sandra Bullock.
2: Ano.
1: Nevím, jak je to česky. Teď je pokračování po 28 letech, jo? Oni hráli ty sestry vlastně čarodějky.
2: A nebylo to, jak chtěli toho muže s jedním okem modrým, druhým zeleným?
1: Já jsem viděl vždycky fragmenty. Je to pokračování, něco magické, něco, ano. Cosi a podobně. Tak teď, když je potkáváte na premiérách, tak nejpopulárnější videa, že je srovnávají, jsou pořád stejné, že jo? Tak u Nicole víme, že jo? Ale Sandra ta se povedla. Ta, víš, co si nechává dávat, nebo aspoň to říkala?
2: To je to sperma?
1: Ne, mám pocit, teď
2: se omlouvám. Prosím vás, to teďka jako ne, že ráno takhle to tady vypálíme, ale to opravdu se nějaké rybí.
1: Ne, ona používá přípravek snad z dětských před kožek, jestli to říkám dobře, něco takového.
2: Ale ne,
1: jo,
2: fakt?
1: Jo, to se řešilo, jeden čas, no, snad něco podobného nebo z něčeho a podobně, už jsem unavený z toho. Fakt, jo.
2: Tak jako tak ono v tomhle světě taky, víš, aha, jako to aha. Prostě...
1: Sandra má letos 2,60, podívej se jako na doprovodné rozhovory.
2: Já si myslím, že se ani nedokážeme představit, co oni na sebe patlají a co všechno s tím tělem dělají, protože jako...
1: Ale zas musím uznat, teda u ní, jo, zrovna to jí zmíněné, že postavu má pořád normální, díky bohu za ty dary.
2: No my jsme teďka úplně jak báby na pavlači.
1: Mimochodem, tohle byl vstup nazvaný Začalo to u Anne Hathaway, jo?
2: Ale která řekla, že přijala stárnutí, to bych chtěla říct.
1: Girl! Radio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Jsme rádi, že to žijete s námi, třeba už takhle z rána. Na Rádiu Čas jsme před malou chvílí řešili ženskou krásu v Hollywoodu a zmínili jsme i premiéru filmu Alčo, díky moc, v české verzi Magická posedlost.
1: Ano. Jo?
0: Po 28 letech, trošku jsme, Alenča už viděla trailer, jsem ti říkal, holky vypadají skoro stejně, že?
1: Já jsem tady normálně, jsem se zasekla a málem mi vypadly oči z důlku, protože jsem měla pocit, že někdo zastavil čas a já jsem se vrátila do svých tady mladších let, protože já jsem ten film měla ráda, to byl jako pěkný film Magická posedlost.
0: Já říkám, já znám fragmenty, takže díky za tip. Pokud je to odpočinkovka, nebude to nic jako, není tam nic těžkého, že jo?
1: Tak trošku.
0: Ne,
1: ale
0: tam,
1: ne, ale je to milé, je to jemné, milé, krásné, není to jako, že by prostě si plakal potom 3 týdny, to ne.
0: Jo. Ale tak jako můžete se podívat, jak byste čistě teoreticky, kdybyste byli slavní a úspěšní, vypadali před 60 nebo po 60 dokonce jako Sandra Bullock.
1: No ale i Nicole Kidman vypadá tady dobře.
0: No říkám, ta má před, těsně.
1: Ty jo, já nevím, no, jako, mě se chce plakat trošku, když
0: jo,
1: to vidím. To tak, protože teď se tady podívám na Sandru Bullock a Nicole Kidman v Magické posedlosti dvojce a pak se zapnu televizi Relax. a je mi smutno.
0: No je, to je esence života, no. Ale...
1: To je ano. Ano, u mě je to esence života a u nich jsou to plastiční chirurgy.
0: Já myslím, jako, že 10 nebo 12 hodin natáčí a dalších 8 hodin toho dne, toho svého dne, prostě čačí, mačí, píchy, píchy, řízí, řízí, řízí.
1: Je to pravda.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
5: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma www.baristacupostrava.cz.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Dobré páteční ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku přibývá rodičů, kteří mají z kraje školního roku problém s penězi. Výbava pro jednoho školáka vyjde na tisíce korun a rozpočty mnohých rodin jsou napjaté. Naplnit školní aktovku letos podle ekonomů vyjde na zhruba 3 500 korun.
1: Morava aktuálně.
2: Bohumín postaví nový moderní domov pro seniory. Areál vyroste v nové městské čtvrti na Panském 2 a místo v něm získá 100 klientů z celého okolí, včetně Rychvaldu a Dolní Lutyně, které na výstavbu přispěly 100 milionů korun. Město už ví, jak bude projekt vypadat, říká mluvčí radnice Jana Končítková.
3: Komplex bude mít 2 dvoupodlažní pavilony propojené traktem. Jeden bude sloužit jako klasický domov pro seniory, druhý jako domov se zvláštním režimem, určený lidem s Alzheimerovou chorobou a dalšími typy demence. Venkovní část pak vytvoří parčík s odpočinkovou zónou a pěšími trasami pro krátké procházky i posezení.
2: První obyvatelé se do nového domova nastěhují v roce 2030. Skauti ve Zlíně otevřeli novou krajskou klubovnu. Prostory na sídlišti Jižní Svahy nahradili původní malou místnost v centru města. Díky nové klubovně vznikly taky prostory pro krajský skautský archiv se stovkami digitalizovaných dokumentů.
1: Rádio Čas, sport.
2: Druholigové fotbalisty Ostravy čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy se už tuto neděli utkají s hosty z Kroměříže. Nedělní zápas se hraje na městském stadionu ve Vítkovicích od 14:30 odpoledne. Taky dneska se můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude polojasná až oblačná a naměříme až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 7 hodině pokračuje páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas. S Radimem Soběslavem Bednářem a Lenkou Líškovou.
4: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
5: Co se člověk nedozví s rádiem Čas? Mimochodem krásné ráno s Lenčou a Radimem. Ty už jsi asi taky několikrát slyšela o syndromu zlomeného srdce.
6: Ano.
5: Který se opravdu projevuje fyzicky a řeší ho opravdu odborníci.
6: Jsem to i zažila.
5: Ano, tak jsme...
6: Já jsem byla překvapená, teď už dobré, ale byla jsem opravdu překvapená, že to fyzicky bolí.
5: Je to kombinace panické ataky, někdy opravdu příznaku infarktu a opravdu řeší odborníci. Tak v rámci dnešního tématu zkusila bys popsat, řeknu rovnou, je to psychiatrická porucha a no prostě Otelův syndrom?
6: Tak to je žárlivé, ne? Žárlivost, chorobná žárlivost bych řekla.
5: To je to slavné slovíčko. Bludná, naprosto bezdůvodná představa o nevěře partnera a prý opravdu v tom případě SOS volejte lékaře nebo si na toho Otela třeba zahrajete, což by asi nedopadlo dobře. No.
6: Mimochodem jsme nezmínili, jestli jsi žárlivý ty?
5: Já nevím, protože, no nevím, to si člověk, takhle, já to řeknu, protože člověk sbírá v rámci randění různé zkušenosti a já, není to tajemství, se pohybuju v duhovém světě a tam, kromě jako dalších věcí, a cením opravdu ty výjimky, dejme tomu 7-8 z 10 párů, které jsou spolu trošku delší dobu, to mají takové rozvolněnější.
6: No,
5: buď to jedna strana ví nebo neví, někoho přizývají, tam je to OK, a nebo prostě každý na vlastním písečku. Takže já se vlastně bojím, až to jednou cinkne a někdo ti vstoupí do života právě z tohohle, protože jako už hodně vím.
6: Jo, takže tak,
5: někdy ty zkušenosti nejsou fajn věc, no.
6: Ale tak ono jako v tom heterosvětě taky teda jako teďka v poslední době, víš, jak pořád máš nějaké ty polyamory a tak, tak to
5: jo,
6: taky
5: ale
6: není
5: poly, úplně poly to, že si to říkáte a prostě tady jdu za Mařenkou, tady za Jirkou
6: tak
5: a tak
6: jako
5: dále.
6: Jak kdo si to říká,
5: ano,
6: jo.
5: Ano,
6: jo,
5: ano někdo to žije, ale ještě to neoznámil.
6: Tak.
5: Tak jo, srovnáme si čas, 7-7, Lenča Líšková.
6: Radím se Soběslav Bednář.
5: Kopec muziky, prosím vás, dáme vám 2 songy, my potřebujeme na kave, sulat a papat, jo?

0: Lenča Radim, Rádio Čas, páteční pohoda, těšíme se na víkend. Za chvíli čerstvé horoskopy, taky bude, počkej, on se to je internetový výraz, mukbang, nebo jak se tomu říká na internetu?
1: Mukbang,
0: nebo ještě jiné slovo, když vlastně internetoví influenceři otevírají něco, nějaký balíček, který dostali nebo si objednali a vlastně komentují to před těmi svými diváky.
1: To se nějak jmenuje, ale počkej, já
0: mukbang
1: nevím.
0: To není, jo?
1: Není.
0: Víš, co myslím?
1: Jo.
0: Nebo někteří nakoupí a potom to lidem ukazují a tak dále, jo? Takže my
1: unboxing. Unboxing, ano.
0: Unboxing je otvírání právě těch boxíků, těch jakoby těch zásilek.
1: No těch zásilek, no
0: co
1: těch,
0: to je ono. Co je mukbang na internetu?
1: Jo, a ty to by
0: já vím, mi to najde gangbang, ne, úplně, no. Ne. Fenomén. Ježiš, a ne, tak mukbang ne, prosím vás. Lenča to dělá, ale zase ne tak moc.
1: Nedovol, já nevím, co to je.
0: To je ten fenomén, při kterém člověk jí velké množství jídla před kamerou a komunikuje přitom s diváky. Pamatuju.
1: Jo, takhle.
0: Já občas u toho večeřím, teda se přiznám.
1: Fakt? Jo, ty se koukáš na to, jak někdo jí.
0: Občas je to rajcovní. Dobře, ale v každém případě já jsem chtěl probrat něco jiného, nový fenomén. A krásně se nám to vešlo do našeho povídání, protože my kromě žárlivosti jsme taky řešili tu krásu a podobně. Ano. Slyšela jsi o novém, mimochodem je to internetový trend, takže bacha, jo, prosím vás, o feromon maxingu?
1: Ne, ale vyzkouším cokoliv.
0: Ne, ono se to týká spíš chlapů.
1: Aha, tak to
0: a teď
1: ne.
0: Je otázku, jestli bys to právě chtěla vyzkoušet, protože tenhle ten feromon maxing radí pánům, aby se před randem nemili, nepoužívali deodoranty, antiperspiranty a prostě nechávali po několika dnech.
1: Po několika dnech?
0: Vyniknout ten svůj přirozený tělesný pach a potom je level výš, někteří pánové jdou tak až daleko a prosím vás, teď nesnídejte a podobně. I když takhle, někteří to používají opravdu jako v rámci medicínského hlediska, ale tihle ti pánové ne. Urino, no prostě pijí vlastní moč, aby se jim ještě navíc během toho z těla vyplavily toxiny a podobně. Takže mě spíš jenom zajímá, jestli by sis prostě zašla na rande s panem za pářkou.
1: Asi ne.
0: Ne.
1: Jako musí ti ten člověk vnit. Já třeba co nemám ráda, tak jsou jako hodně silné parfémy. Mm-hmm. Takové to, že fakt necítíš toho člověka přes ten parfém. To nesnáším úplně.
0: Ajajaj.
1: To jako to nemůžu. Ale zas nějaká jako hygiena, jako to se cení. Já nevím, prostě po třech dnech, já nevím, no.
0: A zažila jsi někdy opravdu jako nějakého pyžmového pána, jako
1: jo,
0: v rámci setkání
1: jo,
0: a tak dále?
1: A někdo to má tak intenzivní, že... Ale to si myslím, že je jako o tom, kdo s kým si jak voní, protože někdo ti jako vyloženě vadí. Víš, a já jsem si říkala třeba, protože to je třeba hodně ostrý ten tuch, a já si říkala, no tak to je hrozné prostě, jako, no, jako on s nikým nebude moc být a pak je nějaká holka, která se potom může úplně utlout.
0: Přesně, takže... o tom to je, tak asi na to ti pánové cílí. No. Dokonce jsem zažil, že jsem taky párkrát jako pochválil vůň a říkám, co používáš? Nic.
1: Jo, jako jsem spíš pro přirozenost, to určitě, ale ne jako pro nehygienu, asi tak. Takže bych šla na rande, ale aby se třeba vykoupal ten den.
0: Dobře, to už si potom doladíte, ale teď to nemusíš řešit, že jo?
1: Koupal se dneska.
0: Teď jsme v kolonce zadaní, ano, tak.
1: Tak.
0: Poslali jsme dál a jinak se ptáme všech a prosím vás i vy WhatsAppoví klidně na stupnici od jedničky do desítky.
1: Jestli jste žárliví, jak moc žárlíte a klidně k tomu přidejte i nějaký příběh.
0: 7:18, hezký čas s Rádiem Čas.

0: Tak jsem hledal nějaký hezký citát k tomu, co bude následovat teď na Rádio Čas, protože já mám tuhle tu disciplínu hodně rád, ale nevím, jestli to je vhodné. Kdo chce mít vejce, musí snášet slepičí kdákání, říká řecké přísloví a podobně.
1: To je pravda.
0: Mě čím dál tím víc baví, když Lenči náhodou jakoby třeba i z cest nebo podobně, různě jako kde je objevím, dovezu nějaké vajíčko s překvapením, tak Lenče má takový fenomén, Lenče má hit parádu.
1: Ano.
0: Lenča hodnotí kvalitu dárku a potom si sestavuje postavičky. Mimochodem ty dva borazky, které jsem našel tady na stole, jsi tam pořád nechala ležet.
1: Já vím, tak uvidíme, jestli se vejdou ještě.
0: Ano, jestli nepůjdou do kotce, do sezónního kotce.
1: Tak přesně, protože jedné postavičce asi paní Lada nebo někdo, kdo to uklízel, tak vysál nožky, takže už mám jenom trupíka. Ale přátelé, jo, a prosím vás, já už těch postaviček mám opravdu hodně, protože Ráďa mě zásobuje velmi často. Takže si myslím, že z toho uděláme nějaký balíček na náš moderátorský maraton, který bude v říjnu, to bychom mohli vás odměnit. No a říkala jsem ještě, že je to úplně geniální, že jsem vždycky překvapená, protože jsem ještě neměla žádnou hračku dvakrát.
0: Já jsem říkal, to jsi neměla říkat, no.
1: No tak já jsem říkala, že to se nezmění v tom vajíčku, chápeš? Čekej, tady máš půlku ještě než to.
0: O, děkuju moc. A mimochodem nerozbilo se. Já jsem ho Lenči tentokrát schoval.
1: Já jenom ukážu na televizi Relax. Mám takového vysacího piráta z minulého vajíčka.
0: Mimochodem, jeden z posluchačů reagoval, co jsem ti zapomněl říct, že se mu líbil výraz, že se hezky ginglá.
1: Ginglá se.
0: Lenče ho má na přívěsku, ano.
1: A ten teda za mě jako topovka taky. Hned za tady pásovcem, nosorožci a zlatým hošíkem a jednorožcem. Tak jo, takže jsi připraven?
0: Já jsem. A Lenči spadly koutky.
1: Ne, dobrý, já jsem se řekla, že je samý, že je to ten stejný, ale není, je to dinosaurus, ale ano, jiný.
0: Máme nového?
1: Já bych řekla, že to je Tyrannosaurus Rex.
0: Počkej, to znamená král všech tyrannosaurů.
1: Ano, no tak tady nevypadá. Není, hele, ten malý.
0: Ahoj, ahoj.
1: To je malý Tyrannosaurus Rex.
0: No, ale pozor, tak ten je roztomilý.
1: Je krásný, teď mi to tady padá.
0: Ti tyrannosauři jsou jako jedni z nejkvalitnějších, nebo vypadají takový, jako že nejsou ošulení, jo? Že...
1: Ano, ano, a počkej, já se schválně podívám. To je totiž té stejné edice, jako mám pásovce, podle mě. Ano, takže už mám pásovce a ještě jednoho. Tam je hodně možností u těch dinosaurů. Takže Tyrannosaurus Rex, takže opět jsem nepřerušila tu linii, že mám jinou postavičku. Geniální.
0: Bude vystaven, ano?
1: Bude vystaven, ano.
0: Bude vystaven třikrát, hurá. Jinak těšíme se na víkend, páteční horoskopy jsou připraveny, ano?
1: On má zvedlý paleček, všiml jsi z toho, každý, když ho postavíš, to je úplně rozkušná.
0: No, to jsou, no ne, to je ta noha, ta jejich typická, ne? Oni mají ten, to je ten dráb přece.
1: Ten dráb.
0: Oni nějak jako tím tu kořist nějak dobíjeli.
1: No, dobíjeli. To je úplně roztomloučka, no. Krásná.
0: Myslím, ten, který měl rozsápané břicho, neřekl, že to je paleček. No a za chvilku mrkneme do kalendáře, Lenča chystá Víš, nevíš, tak to se taky pobavíte.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
0: Jo, tak začali bavit a já říkám, to je divná písnička, on je to podkres pro Milana, nebojte se, tady jsou, takže co pátek?
3: Pátek bude o něco náročnější než den předchozí. Věci by se měly vyvíjet v podstatě stejně, avšak hůře budeme prožívat své emoce. Takže je pravděpodobné, že budeme inklinovat k nerozumnému myšlení, mluvení i konání. Všeobecně by se ale mělo dařit. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnáři se budou častěji setkávat s porušováním dohod. Blíženci se mohou nadít většího množství zmatků a váhy mají šanci na milá setkání s přáteli na obědě nebo při skleničce něčeho dobrého. Štíři budou mít velkou šanci urovnat nějaké domácí spory. Raci se mohou těšit na dobré zprávy či dokonce dary a ryby se budou zamýšlet nad nějakými zásadními životními změnami. Beranům ve vztahových konfliktech může poradit někdo starší a zkušenější. Lvům bude scházet trpělivost a střelci jako obvykle mohou hýřit optimismem a budou mít chuť poprat se s problémy. Kozorozy se v pracovních záležitostech mohou zachovat poněkud necitlivě. Pany by se měly nacházet v takovém sebezpytovacím období a býci by měli mít den pohodový a příjemný. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
4: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
8: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
9: Myslím, že to bude za C. Gumák.
8: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
10: Aditec, to je české.

se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.

0: věčen. Snídaně hotová. Úsměv připraven. Volume doprava. Dobré ráno, Moravo. Radim a Lenka na rádiu Čas.
1: No nedá mi to, za chvíli víš, nevíš, ať je trošku veselo, přizveme i kolegu Honzu Gavelčíka, jinak vám všem krásné páteční ráno s rádiem Čas, ještě jednou pozdraví Rozálkám a taky Jindřiškám k svátku, a protože Lenča nám dá určitě víc než tři otázky, tak já mám ještě jednu, prosím tě, Lení, víš, kdo je Tadej Pogačar?
2: Tadej Pogačar, a je to osobnost?
1: Je to osobnost.
2: Tak já bych řekla, že je to...
1: Já ti prozradím, že ze světa sportu, ale mě zajímá, jaký sport.
2: Oho, já jsem myslela, že to je tady, jsem chtěla vymyslet příběh, jak je to známý herec Uzbekistánu.
1: Ne, doporučuji nevymýšlet žádný příběh.
2: Aha.
1: Mimochodem slovinský profík.
2: Jo.
1: A typneš si v jakém sportu?
2: Tak já bych řekla, že by to mohl být třeba...
1: Je to
2: třeba
1: hodně úplý sport.
2: Fotbal?
1: Úplý sport. Úplý? Tam se to bombelá.
2: Desetiboj.
1: Bombelá. A se netrápíme, slovinský profík silniční cyklista. A
2: my chceme, ano, to je hodně upnuté.
1: Ano, přesně tak. No a o to upnutí půjde, protože my chceme jenom připomenout, máme za sebou akci Vyšegrad Cup v Malých Hošticích a až do 6., což bude pozítří, až do 6. pokračuje aukce jeho dresu. Jo?
2: Aha.
1: Minimální příhoz je 100 a nejenom tak, jako že byste si k tomu čichali doma, to ne, ale tam jde pro dobrou věc, tam jde o ty vybrané penízky. Mm-hmm. Přispívá se na facebookové stránce Fotbalový anděl, pěkně do komentářů pod daný příspěvek. No a výtěžek pomůže domovu pro seniory v Kravařích a taky nemocnici, Slezské nemocnici v Opavě. Takže tak, jo.
2: Takže znamená, určitě krásná akce, přispějte.
1: Mm-hmm. Měla jsi někdy na sobě něco takového, jako takové to extra upnutí a podobně, dres? Nebo takhle, zažila si období kaliopek, jeden čas to bylo hodně populární.
2: Co je? Dokážeš si představit, že bych se nadspala do dresu? Já když se jako řekne něco takového upnutého, tak si vzpomenu na Simonu Salátovou, která mluvila o tom, že kdyby ona se nadspala do síťovaných punčošek, tak by vypadala jako taková ta šunka.
1: Ano, s tou mřížkou.
2: A já si připadám, jako takový pocit to ve mně vzbuzuje, když bych se měla nadspat do cyklistického dresu.
1: Takže necháme to profíkům, jak slyšíte, můžete pomoci dobré věci a já si jdu soustředit a trošku si vyvětrat na dnešní víš, nevíš. Sportu zdar!

0: Tak slyšíte provozní šum a to znamená, že už tady nejsme ve dvou, ale ve třech, ostatně jako vždycky, předvíš, nevíš, kolega Honza Gavelčík ve studiu Rádia Čas, ahoj.
1: Hezké ráno, přátelé, já jsem říkal jenom Lence, ať se nebojí, že ji tam nekoukám, protože ona chystala ten počítač, trošku jako z boku vidím, ale jenom lehce ten monitor.
0: No, tak pro boha, tady nemáme žádnou nápovědu. Honzi, prosím tě, dneska se ptáme všech, tak pomyslná stupnice 1 až 10 a tvoje míra žárlivosti.
1: No, já jsem hodně žárlivý.
0: Jo?
1: Jo, ale jo. Je pravda, že znám i žárlivější lidi.
0: Mm-hmm. Desítka je maximum, nebo jsi šel třeba někdy na 15 a podobně?
1: No to ne, tak jakože u mě je to tak maximálně 6.
0: Nikdo nikde neleží v pytli zakopaný pod
1: ne,
0: cementem
1: ale,
0: a tak dále, jakoby jo.
1: Jakože vím, jaké to je, když žárlí ten druhý a jakože občas je to až trošku přehnané.
0: Jo, někdy to zvláštní pocit, jo přiznám.
1: Jako hodně zvláštní, protože jako člověk si říká, jakože prostě rozumíš, jakože už nevíš, jako co máš dělat a přitom stále se to stupňuje.
0: Máme tu další názor přes WhatsApp Rádia Čas, kdy si se říkalo, kdo nežárlí, nemiluje. Mm-hmm. Ale úplně souhlasím s rčením, že s věkem to jde na té stupnici pomalu k nule. Tak to byla Libuška. Jo, jen
1: nule, no to ne.
2: Já mám pocit, že s věkem jde hodně věcí dolů a k nule.
0: My taky víme. My taky víme. Tak jo, hezký nový den a pojďme se pobavit a juknout do kalendáře. Lení?
3: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Dneska je unikátní víš, nevíš, protože mohlo i nebýt, jelikož já jsem na to zapomněla jak na smrt a Rádě mě naštěstí upozornil.
0: Jsem
1: takže
0: poznal.
1: Jsi udělala víš, nevíš během ranní směny.
2: Ano, jo, velmi rychle. Jo, jo, jo. Pak jsme to zapomněla po druhé, že ho mám. Takže
1: no,
2: to bude velmi zajímavé.
1: Přesto víš, nevíš máme.
2: Přes toho máme.
0: Po druhé zapomněla, když měla MacBank.
2: Ano, ano, ano. Tak, v roce 1890 při povodni byly zničeny dva z oblouky Karlova mostu. Jeden se zcela zřítil a voda dosáhla až na Staroměstské náměstí. Mě zajímá zajímavost o Karlově mostě, kolik je na něm soch.
1: 13.
0: Ne, to je strašně moc soch.
1: Jo?
0: Strašně moc.
2: Ptám se na počet
1: a tak
2: soch,
1: je pravda, že
2: ne
1: je
2: na
1: tam
2: počet postav. Pozor
1: častěji.
2: Chcete
0: jako
2: možnosti?
0: Vůbec jsou soší. Plus i postavy, jakoby, dohromady, jakoby.
2: Ne, ne, ne, prostě jenom sochy. Na té v této souzoší můžou být dvě postavy. Jo,
0: je jiný počet. Tak to si rozumíme. Prostě takové ty jednotlivé jako polsky.
2: Ano, jednotlivé. Protože na Karlově mostě můžete počítat buď sochy, anebo postavy. Tak mě zajímají sochy.
0: Jako jsem tam
1: tak
0: často.
1: Počkej, tak sochy, tak třeba 53.
0: Jsem tam často.
2: Chcete možnosti?
0: Na každé straně zkus, no.
2: Tak buď je jich 20, nebo 30, nebo 40.
0: No 40 aspoň.
2: Mm-hmm. Tak 30.
0: No tak to teda, ne.
1: A já tam cítil tu trojku, já tam
0: to
1: tu trojku cítil.
0: Já to neuznávám, ale podobně. Fakt jenom?
2: Je to 30, ale myslím si, že to hodně působí tak jako košatě, protože je tam 75 postav zhruba. To tak mělo
1: na 30 sochách 75 postav.
2: Já to no fakt, tam jsou soušení,
0: ne,
2: no.
0: Ne, já to fakt, no. Ne, ne, to ne, tak jsem to myslel, ale jako vždycky je tam pauza mezi tím a člověk si řekl, že na každé straně musí být aspoň 20, tak
2: no,
0: ono ne?
2: No, ne, ono ne, no, ono ne. Mm-hmm. Teda doufám, takhle to, tohle říkají zdroje, kdyby náhodou byl nějaký odborník.
1: Tak ale je pravda, že to chystala narychlo.
2: Tak, v Americe dnes slaví den extra desertu navíc, to znamená, že si po jídle máte dát ještě jeden a další desert, jo, to se mi líbí.
0: Takže to hezké, oficiálně a musíme, jo,
2: ano.
0: Dneska. Díky moc, slyšeli jste, jo.
2: Dnes to máte Befelem. Odkud pocházejí tyto dezerty? Zajímá mě země, odkud pocházejí.
0: Mm-hmm.
2: Moči.
0: Japonsko?
2: Ano. No. Halo, halo.
0: A dokonce ani nevím, jak vypadá.
1: To se mi vybavuje jedna bývalá kolegyně, kterou jsem včera potkal.
0: Mě se vybavil slavný francouzský seriál, ten jsem zbožňoval, nebo jako s francouzskou tématikou, takhle, on byl britský.
2: Já vám řeknu, co to je. No. Je to led, kondenzované mléko, ovoce, želé, tapioka, fazole a ube.
1: Tak nějaké Mexiko?
0: Já jsem ho viděl. Mhm.
2: Halo, halo.
0: Mi to lákalo. Nějaká Latinská Amerika?
2: Filipíny jsou.
0: Ne, tak to si neuznáme. Mm.
2: No a potom tady máme dondurma, což je zmrzlina z mléka, cukru a salepu. Dondurma.
1: Tak to bude nějaký Tibet, něco tam tím směrem.
0: To spíš bych řekl,
1: nějaká Asie,
0: nějaká Arábie. Mm-hmm. Takže já nevím, Spojené arabské Dubaj, Emiráty,
1: no právě.
0: Nevím, Katar, Oman.
2: Jdeš hezkým směrem,
0: ale
2: Dubaj,
0: špatně.
2: Dubaj byla i v nabídce, ale ne, je to Turecko.
1: Ty jo, tam jsem byla, neměli to.
2: Aha.
1: Počkej, jak jsi říkala, že se to jmenovalo?
0: Dondurba.
2: Dondurma. Ano.
0: A pardon, já už jsem byl v tom Dubaji.
1: No, hlavně, že tam není Durman v tom.
2: To jenom tak pro zajímavost, to nevíme. Dnes je v Austrálii den makadamových ořechů. Jsou to jedny z nejtvrdších ořechů na světě. A podle čeho jsou pojmenovány?
0: Uh-huh. Máš tam ABC, ano. Protože to jsme neslyšeli.
2: Za A, podle stromu, na kterém rostou.
0: Ano.
2: Za B, na počest skotského chemika Johna Macadama, anebo po australském vládci Macadamiovi.
1: Já bych řekl ten vládce asi.
0: Mně se líbí to B a po jeho oříšcích.
1: Po chemikovi, že by se oříšky jmenovaly po chemikovi.
0: Řekl, víš, jak on to...
1: To je skoro jako tvůj výmysl,
0: Rádio. To jsou nové oříšky, on říká, jsou jako moje. A jak se jmenuješ Macadam?
2: A tak to bylo.
0: Jo?
1: Ne, ježíš, to je hezké.
2: Akorát, ale nevím, jak s těma oříškama. Vím, no. Jo. V roce 1976 George W. Bush ve státě Maine byl zadržen za jízdu v opilosti. Mm-hmm. Byla to tehdy velká aféra. No a mě by zajímalo vyjmenovat všechny prezidenty, kteří přišli po George W. Bushovi.
1: Tak, počkej, ne Kennedy, ježíš, ten, jak on se jmenoval, no.
0: No, ten tam první, byl Barack Obama.
1: Barack Obama, přesně tak.
0: Barack Obama a Donald Trump.
2: Ano.
1: A pak byl George Bush a pak byl...
0: Ne. A potom zase Barack. A potom zase...
2: Nejdoho jste vynechali.
1: No,
2: byli jste úplně dobře.
1: Ten, co byl minulé, počkej.
0: Clinton on byl předtím.
2: On byl takový trošku pomalejší.
0: No, Biden pro
1: Biden, ano. Biden, ano, ano.
2: No a teďka... A poslední
1: no,
2: je...
1: No tak Donald, znova. No, to je jasné.
2: No, znova.
0: Že takhle, aha, já už jsem, jo, jsem ta opáčka už vynechal, ano.
2: Dneska slaví narozeniny i žena, která naspívala tuto píseň, uvádím překlad v češtině. Mhm. Za to, že teď vypadám jako šílenec, může tvoje láska. Za to, že vypadám jak šílenec, teď jsem zamilovaná, za to, že teď vypadám jako šílenec, kvůli tvým dotykům, teď vypadám jako šílenec.
0: Because of it, I look like mad, crazy, not.
1: To znamená písnička.
2: Dobře, jdeš tím crazy.
0: Crazy, no, crazy for you, Madonna, ne, ta už měla. Crazy, crazy, ne, to není.
1: Ať je jak vítr, počkej, to je Helenka Vondráčková.
2: Zkus tam tu lásku,
0: musíme anglicky to hledat.
1: No já vím, ale že to je písnička, která je taky crazy, ne?
0: Ta, slovo crazy jak, tam je v názvu?
1: Jak vítr?
0: Je v názvu, jo?
2: Ano.
1: No.
0: Aha, crazy, wow, girl.
1: I'm your hero, vlastně ne.
0: Takhle, známej z vlny Rádia Čas?
2: No, tak asi úplně ne.
0: Aha,
1: Takže ale jsi starší nebo novější?
2: Starší trošku.
0: V evropský vzhled, takhle to řeknu? Nebo Afroameričanka?
2: Je tam ta láska, ta vám tam vypadla.
0: Crazy love.
2: A jenom vám napovím, že to byla jedna z jejich jako největších hitů a naspívala ho se svým budoucím manželem.
1: A žije ta paní ještě?
2: Žije. Mm-hmm. A Rádě měl pravdu, že není evropského vzhledu.
0: Mm-hmm. Takže nějak exoticky vypadá, jo? Ježíš, crazy in love, Beyoncé, Beyoncé! Ježíši Christ, wow. No jasně, ona je
2: hey,
0: ta
2: ale to
0: pana.
2: Bylo těžké,
1: to bylo těžké, ale pěkné, to jo. Lení na to, že jsi to chystala na dvakrát, že? A ještě ke všemu dneska.
2: No, asi potřebuji nějaký ten časový pres. Kde začínala Beyoncé, v jaké kapele?
0: Destiny's Child.
2: To jsem fakt nevěděla a možná Ráďa to bude vědět, nebo vy to budete vědět. Uh-huh. Jak si říkají fanoušci Beyoncé?
1: Tak to nevím.
0: Počkej, vím, že to, jakoby to jejich uskupení je Beehive, protože ona je Queen Bee. Souvisí to nějak s těma včelama, nebo...
2: Úplně přesně.
0: Jo, takhle?
2: Je to Beehive a je to včelí úl, protože ona je jako královna, jako bee. No, takže no. Tak.
1: Je to včelička, plná včelka a šílená. Tak děkujem.
2: No tak taky moc děkuju.
0: Pojďte
2: se mnou
0: odstartovat 3, 2, 1 teď, jo?
4: 3, 2, 1 teď!

0: Jestli dobře počítám, dneska by měla mít 45, nevím, myslím, že 81. ročník Queen Bee, Beyoncé na rádiu Čas.
1: Myslím, že jo, ale nedívala jsem se na ten věk, protože u žen se na věk nikdy nedívám.
0: No, já to vždycky říkám, no, podobně. I ty, které miluje Telenče, radím rádio Čas, je nějaké 7.47.
1: No a já pro tebe mám taky ještě jednu kvízovou otázku. Který hmyz si myslíš, že letos vyhrál ročník vyhlášení nejlepšího hmyzu v roce 2026?
0: Mm-hmm. Už i hmyzy mají jako svoje Oscary, jo?
1: No, mají normálně svůj hmyz.
0: Napříč světem?
1: Ne, u nás.
0: V České republice.
1: Vybírala to česká společnost entomologická.
0: Mm-hmm. To znamená, jako, že vlastně pokud je to nějaký brouček nebo moucha to jedno, tak je to prostě jako hezké zvířátko.
1: Já myslím, že to není úplně jako o kráse, ale že prostě nějaký jako ten hmyz ten rok vybereš a řekneš, to je on. Tam protože jak bys to určoval?
0: No,
1: že
0: hovníval.
1: Já jsem si teď představila hovnívála, jak jde tu... takový tu procházku
0: to jsou
1: plavkách.
0: Náročnou Sisyfovskou cestu, ano, přesně tak.
1: Ale v těch plavkách, víš?
0: No a ještě to tlačí dopředu, ano, přesně
1: tu kuličku.
0: Ano.
1: A pak jde k mikrofonu a říká, já bych chtěl světový mír.
0: Dobře, takže po komentářích ne, tak dobře, takže tohle ne.
1: Ne.
0: Mm-hmm.
1: Je to těžké, tak jako toho hmyzu je opravdu hodně.
0: Od 100 milka.
1: Pěkný pokus, ano. Ale ne.
0: Tak jsem to lení, nebo vyhrál všechny druhy hmyzu, komár.
1: Jak by komár mohl vyhrát nějakou soutěž, že to je nejotravnější zvíře na světě?
0: Tak to, no, a v tom je unikátní.
1: Jako, ano, no, ten by vyhrál nejotravnější hmyz na světě.
0: Mm-hmm, no, takže?
1: No, ještě zkus, mě to baví, jak
0: je to, zkouší. Je to známý tvor, jo?
1: Ano.
0: Je z něčeho známý. Je o něm třeba nějaký večerníček nebo pohádka?
1: Ne, ale jsou o něm vtipy.
0: O hmyzu?
1: Jo.
0: Komár, moucha. Promiňte, teď se omlouvám, ale já prostě půjdu po svém. To znamená, žije s námi v domácnosti?
1: Tak doufám, že ne.
0: Šváb?
1: Ne.
0: Ne, šváb, ne. To je potom ještě rybenka?
1: Ne. Jsou o tom vtipy a dokonce jsme, myslím, že jsme si i přeposílali jeden vtip.
0: Počkej, nějaké breberky tam jako v tom?
1: Ne, to
0: v klupech? Ne. Dobře, já se...
1: Prosím vás, to jsme si nepřeposílali.
0: Já se ptám, když nevím, tak se ptám a podobně. Muňky, ne, počkej.
1: Ne, dobře, tak nepůjdeme tu tohle cestou. Jsou to vtipy většinou pomilování, jak leželi v posteli a jeden říká, no, teď bych ti ukousl hlavu, ale...
0: Ježišmarja, jsem... Kudlanka.
1: Tak.
0: Kudlanka, ano.
1: Jak to byl ten for? Oni leželi v té posteli.
0: No, já znám jiný s Kudlankou.
1: No, tak říkej.
0: Jo, vlastně, a tak to je on. Jo, to je, jo, ty jsi začala takhle, no, počkej. Takže jako vlastně vášnivá kudlančí noc a říkáš, Mare, já vím, jako, že mi teď ukousneš hlavu, jo, ale já jsem si to prostě užil a jako stojí mi to za to, tak pojď na to, říká, ne, to je v pohodě, já jsem samec. Ano, takže takhle to bylo.
1: On. Takže gratulujeme, Kudlanka je hmyzem roku 2026.
0: Myslíš všeobecně, nebo ta paní, nebo ten pán? Protože jak jsem pochopil, ten pán je hodný a zas možná je pobavilo to, jako, že to torzíčko bez hlavy, že jo?
1: Já myslím, že všechny, jako, že tady to nerozdělují úplně.
0: Mm.
1: No, ale tak jako kdyby to byla soutěž Miss Hmyz, tak je to prostě, tak je to holka, no.
0: Dobře, no, tak fajn.
1: Miss Hmyz.
0: Takhle doufáme, že na ní nenarazíte, ono je dobré na ní koukat z dálky, ale párkrát jako jsem viděl i nějaké dokumenty a dokonce mám pocit, někdo z mých blízkých jako si ji chtěl poňuňat, ona když kousne nebo jako se kousne, tak jako není to nic příjemného. No.
1: Patrně, no. Takže gratulujeme Miss Hmyz Kudlance k tomuto prvenství.
0: Tečka, za 10 minut 8, dobré ráno Moravo.
2: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

Rádio Čas. Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: Je spousta songů, filmů a knih o tom, jak se žádlí, někdy úsměvně, většinou to nebývá takové jakoby funny, jak si povídáme dnes na Rádio Čas, tak se vás ptáme, dejme tomu od jedničky do desítky, kde desítka je opravdu hodně, jak moc jste nebo nejste žárliví.
1: A Eliška píše na náš Facebook, já nevím, jsem Bíčice, takže žárlím odsud pocud a když mě dotyčný nedá důvod, tak ne, jinak beru nohy na ramena.
0: Mhm.
1: To máme úplně stejně s Eliškou.
0: Tak WhatsAppový vy se taky můžete pustit do díla nebo přispět, protože, jak říkáme, teď už jsme to poznali, je to to odvádění dětí do školky, do školy a po 8 hodině už se nám zase k tomu vracíte, takže 776612800.
1: No a teď aktuální zprávy a Honza Gavelčík.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
7: Kámen a zahrada.
8: Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
7: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
9: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Dobré páteční ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku opět roste zájem o chaty a chalupy. Po dvou slabších letech letos lidé znovu začali nakupovat rekreační nemovitosti. Jejich prodej meziročně vzrostl až o 40%. Průměrná cena nemovitostí se vyšplhala ke 3 milionům.
2: Morava aktuálně.
10: Na Opavsku a Hlučínsku se opět otevřou bunkry. Celkem 9 objektů československého opevnění se veřejnosti mimořádně zpřístupní už zítra. Navíc 2 bunkry budou otevřené úplně poprvé. Hlavním lákadlem zůstává opevnění v Darkovičkách. Rožnovské dny sociálních služeb přiblíží pomoc, která mění životy. Nabídnou taky jarmark neziskových organizací, na kterém návštěvníci poznají služby a projekty pomáhající lidem v různých životních situacích. Akce se koná od 7. do 11. září. Pokračuje mluvčí města Adela Kousalová.
11: Tradiční akce představí organizace, které ve městě pomáhají rodinám s dětmi, seniorům, lidem se zdravotním postižením i osobám ohroženým sociálním vyloučením. Návštěvníky čeká pestrý kulturní program, setkání s poskytovateli sociálních služeb, oceňování osobností, ale také možnost stát se dárcem krve nebo se zapsat do registru dárců kostní dřeně.
2: Rádio Čas, sport.
10: Prvoligové fotbalisty Artisu Brno čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy se už zítra utkají s hosty z Plzně. Zítřejší zápas se bude hrát od 18 hodin v brněnské ShipX aréně. Taky dneska se můžeme těšit na sluníčko, obloha bude polojasná až oblačná a namíříme 23 až 29 stupňů. Tolik zprávy, po 8 hodině pokračuje páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líčkovou a Radimem Soběslavem Bednářem.

0: milujete. Krásné ráno, Rádio Čas, dobré ráno Moravo a aktuální čas 8 hodin, my jsme úplně přesní, jako švýcarské hodinky.
1: Ano, ve školách zazvonilo, začíná další den školního roku 2026-27 a my jsme v práci a aby to nebylo takové jako jalové v uvozovkách všední den, tak pro vás máme takovou malou online výzvu, doporučujeme sociální sítě, hlavně tedy Instagram Rádia Čas a vlastně i Facebook.
0: Nebo taky Facebook, najdete tu výzvu a tentokrát mimořádně ve storíčku, protože to bylo takové kratší. Otázka je, jestli vám na tom videu bude něco divného, co to je.
1: Ano, jak jsme ho udělali, jak jsme ho připravili, jenom taková malá nápověda, jo, mimochodem pište do komentářů, ať už nám na čas, nebo my jsme si taky nazdíleli, my všichni účastníci. V každém případě my jsme si vyzkoušeli něco, v čem prý je geniální jistý Španěl Cristian López Rodríguez, který třeba... Já to musím říct nějak kulantně, jo, aby to nebylo poznat, který třeba, dejme tomu, jednu míli, to je nějakých necelé 2 kilásky, že jo, říkám to dobře, jo, tak dal za 5 minut a 36 sekund, jo. Dobře. A nebo si dokonce tuhle tu disciplínu vyzkoušel i v podpacích, 100 metrů v podpacích a tak dál, jo.
0: Dobře, takže na vás je zjistit, jaká disciplína to je a co to je.
1: Ano, co je jinak, sociální sítě Rádia Čas ve storíčkách a dobře se bavte.

0: Kdykoliv i online, i kdybyste nám chtěli ujet do světa, do světa.
1: Ale blížím tě.
0: Čas Radio ČZ, Radio Čas a všechno, můžete se nás poslechnout, oblíbené podcasty. Myslím, že i vy tam holky jste, ne?
1: Ano,
0: záznamy,
1: ano,
0: to znamená ženy v čase, případně předprodej vstupenek na letošní mega koncert Rádia Čas v Ostravské aréně, to jen tak na okraj.
1: A vlastně vysíláme pro všechny věkové skupiny.
0: Ano,
1: to je hezké, to bychom mohli takhle ten vstup udělat.
0: Dobře, tenhle?
1: Ne.
0: Tenhle, tak ten další,
1: dobře.
0: Dáme si dětskou nebo žvatlavou challenge?
1: Tak žvatlavou.
0: Dobře, tak jo, takže za chvíli na Rádiu Čas. Nicméně, ale nic je nového ve tvém světě.
1: Já jsem jenom tak procházela internet, že jo, co je nového. A říkala jsem si, že se to krásně pojí i s naším Víš, nevíš. Jestli si pamatuješ, jak se jmenoval ten filipínský desert?
0: Tam byly dva, protože jeden byl turecký a ten filipínský, počkej, halo?
1: Halo, přesně tak, přesně tak. A právě na Filipíny se podíváme, protože tam udeřily záplavy, jako i v jiných zemích, každopádně tam byly velmi silné a zaplavily i místní kostel. Viděl jsi to?
0: Znám pointu, ano.
1: Ano, a v tom kostele ale samozřejmě probíhají svatby a jeden mladý pár už byl tak natěšen na ten den, že si řekl, že prostě tu svatbu nezruší, i kdyby trakaře padaly, vlastně doslova. A vznikly z toho videa opravdu, myslím si, taková, na které nikdy nezapomenou, protože nevěsta se brodí v uličce asi po pás ve vodě, všichni svědci oddávající, všichni jsou po pás ve vodě, natáčí, fotí a podobně.
0: Oni se vzali v tom zaplaveném kostele.
1: Takže oni se vzali v tom zaplaveném kostele a vypadá to jak natáčení Titaniku.
0: Já jsem včera viděl vlastně ten záběr a jak ty jsi mi několikrát komentovala v zajímavosti, které jsem měl já, tak jsem fakt jako zvažoval, jestli to není z našeho, my tomu říkáme takový fenomén jako časopis Hrom, jo?
1: Jo.
0: Jestli to opravdu proveditelné. Teď uvažuju trošku praktičtěji, protože si pamatuju, jak jsme všichni prožívali teď jako, už to bude kolik, 2-3 roky zpátky, tu velkou vodu třeba i na Opavsku a podobně. Jasně. A vím, co se říká potom, takže jako mě by zajímalo, jako jestli jsou manželé v pořádku, anebo jsou někde v nemocnici.
1: Protože to se říká potom.
0: No, protože ta velká voda sebou nese strašný s prominutím bordel a breberky a tisíc věcí, jo, takže oni vlastně šli dobrovolně vstříc, buď to jim to posílilo imunitu, nebo je to úplně dobilo bobky.
1: Já si myslím, že je to jak kde, jak co, a taky nevíme, jaká ta povodeň.
0: Filipíny.
1: No, ale může jenom hodně napršet, víš, tam to jako není úplně tak, jak třeba u nás nějaké hydroizolace.
0: Taky si říkám, že to asi tak nějak jako zvažovali a že to bylo na pána, no.
1: Jo, jo, a hlavně myslím si, že v těch vesničkách prostě tam se jako funguje dál.
0: Na vesničku, ale hezký kostel.
1: Tak počkej, kde to bylo?
0: Bylo to opulentní, kde to připadalo docela velké.
1: No. Tak počkej, kde to bylo?
0: To bylo to v Manile přímo?
1: V kostele svatého Jana Křtitele ve městě Hangonoy, které leží nedaleko Manily.
0: No, a máme to i zeměpisně.
1: Na ostrově Luzon, kdybyste to chtěli přesně, prosím vás.
0: Jo.
1: No a každopádně, ale víš, jako co tě napadne, jo? Mně třeba, když jsem ten záběr viděla, jo, tak moje první myšlenka byla, že je to vlastně romantické, pěkné, netradiční a že opravdu takovou svatbu nikdo mít nebude a že vlastně se mi to líbí, chápeš, jo? A ty vidíš tady zaplavený kostel a vidíš breberky.
0: No, přesně tak, no. V jaké fázi si ty tlení, prosím tě?
1: S breberkama, dobré.
0: Ne, své touhy říct ano. Jako kdyby tě teď jako já kouzelným prstenem přesunul tam, stáhneš Marťu teď jako z práce sebou, anebo si teda radši ještě počkáš, ať to máte jako suchou nohou?
1: Jako, že bychom šli
0: ano, kdyby se to stalo vám právě teď a byla možnost zítra.
1: Tak, takhle ti to řeknu. Kdybys mě kouzelným prstenem přesunul na Filipíny, tak já řeknu ano.
0: Dobře, tak jo. Předdomluveno, vesmírná objednávka a vám krásný čas s Rádiem Čas. Milujte se a množte se. Rádio.

0: Hity, které milujete, Rádio Čas, za 8:58, Lenča Radim, tam se nic nemění. Prosím vás, teď se nalekejte, protože další vstup nebo dalších pár minut bude takových originálnějších. To už jsi asi zapomněla, že?
1: Ne, budeme žvatlat.
0: Ano, Lenča se rozhodla pro žvatlavé okénko, ale já bych to spojil s dnešním tématem.
1: Dobře.
0: My se vás totiž dneska ptáme, jak moc jste nebo nejste žárlivý na stupnici od jedničky do desítky. Já jsem poprosil AI, ať mi vygeneruje maximálně 5 otázek s tím, že já nemám rád ABC. To znamená, já ti položím otázku,
1: Dobře.
0: Ty odpovíš, já to zapíšu a pak nám to řekne, jako, jaká je pravda.
1: Dobře.
0: Jo? Takže začínáme tedy žvatlavé okénko.
1: Takže máme žvatlavý vstup, jo? Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Tvůj partner odchází ráno do práce a najednou strašně krásně a intenzivně voní novým parfémem, který si sám koupil. Co ti jako první bleskne hlavou a čemu řekneš nebo co uděláš?
1: Mně jako první bleskne, jak to děláš, to je těžké.
0: Javou. Jenže si tu mluv tak, jako
1: muňu, že muňu, to... Muňu. Mně první mi bleskne hlavou, že...
0: Ty jsi francouzský žvatlav.
1: Mně to nejde. Že on mě miluje.
0: Myslím si, že mě miluje. Zapíšuju a další otázka připravená. Pádně ti oznámí, že jde dneska večer v pátek na jedno s kamarády z práce. Jak bude vypadat tvůj večer doma? A jak často, pokud vůbec, mu během noci napíšeš nebo zavoláš?
1: Já mu nebudu pšat.
0: Nebudu mu pšat. Stačí tak?
1: Jo.
0: Stačí tak?
1: Ne.
0: Už jsem měl dál, bohužel.
1: Já si udělám vlastní večer.
0: Bohužel.
1: Vlastní večer, já chci vlastní večer.
0: Ne, to nemůžu vyjátit.
1: Pleťová maška.
0: Počkej, ne.
1: A dám si pleťovou mašku.
0: Mohu dodat odpověď k otázce číslo 2? Ještě mi to už zná. Až jo, protože ona je taková vstřícná. Všem s tím píše, takže cože? Nebudu mu přát.
1: Dám si pleťovou mašku a užiju si večer po sebe.
0: Já jsem napsal nebudu a špatně jsem odklikl, takže znova. Užiju znova dvojku. Takže už to bude. Nebudu mu přát.
1: Dám si pleťovou mašku a užiju si večer po sebe.
0: Pleťovou mašku a užiju si
1: večer po sebe.
0: Ano. Tak, otázka číslo 3.
1: To se mi moc líbí. Mhm.
0: Šedíte spolu v restauraci na večeři, mimochodem posloucháte Rádio Čas, nelekejte se, rozhodli jsme se žvatlat, jo? Šedíte spolu v restauraci na večeři a servírka, která vás obsluhuje, se na tvého partnera usmívá o něco víc, než je běžný servis. Co se v tu chvíli děje v tvojí hlavičce a jak se chováš?
1: Chovám se, jako by se nic nestalo a představuju si, jaký plesknu stejkem.
0: A představuju si, jaký
1: přetáhnu stejkem.
0: Plesknu přes hlavu
1: tak.
0: Kusem masa.
1: Tak, kusem masa.
0: Už jenom 2 otázky a vy budete mít za chvilku utrpení jménem Dobré ráno, Moravo za sebou. Pátně ti nadšeně vypráví vtipnou historku z pláce a několikrát ní zmíní jméno své nové kolegyně Lucky. Mm. O, Lucka vtipně polila kávu, ale Lucka říká super for. Co ti v tu chvíli probleskne hlavou a jaká je tvoje reakce na venek?
1: Miluji super fall. No. To je běžná situace u nás doma.
0: To je u nás. Mm-hmm. Já píšu u nás, doslova.
1: Já se vždycky zeptám, kdo je Lucka.
0: Běžná situace.
1: Kdo je Lucka?
0: Vždycky se zeptám, kdo je Lucka.
1: Tak.
0: Stačí?
1: Já.
0: Mm-hmm. A poslední otázka předpokládám. Tvůj partner vedle tebe na gauči nebo v posteli tvrdě spí, na stolku mu pípne SMS-ka z neznámého čísla, displej se rozsvítí, ale text zprávy z dálky nepřečteš. Co uděláš?
1: Nic.
0: Vyhodnocení? Tam tarada. A systém říká, špionka s poukrovou tváří. Máš naprosto unikátní mix 100% důvěry a skrytého smyslu pro černý humor. Rozhodně nejsi žádná hysterka, to myslím musím vyvrátit, která by dala scény na veřejnosti nebo tajně šmílová partnerový telefon a tak dál. Když se ale na obzoru objeví potenciální hrozba, tvoje vnitřní kontrolka blikne. Jo, a tvoje ještě nejsilnější zblaň, dokonalá pokrová tvář a schopnost položit věčnou otázku, kdo je Lucka?
1: Kdo je Lucka?
0: Takže tak.
1: To bylo dobré. Mm-hmm. To bylo super. Mm-hmm. Já ti tleskám. Mně to vůbec nejde, tobě ta žvatlavá jde mnohem líp.
0: Bojím se podívat na WhatsApp Rádia Čas, ale konstatuju, že buď to posluchači omdleli, anebo dneska jsou zemdlelí. Rádio Čas.

0: Opravdové dobré ráno, probouzíte se s rádiem Čas a s hity, které milujete, aktuálně 8.21.
1: Tak máme tady reakce na předchozí okénko, Lení, buďme v klidu, je to v pořádku, jo? Jste prostě boží, píše Zdeňka, tak jsem se už dlouho nezasmála, díky moc, že vás máme, to nás těší. Ale oběma, Žvatlavá byla super, jen já asi v kanceláři vypadám jako postižená, sluchátka na uších a do toho ticha jsem se několikrát hlasitě uchychtla, jen tak dál.
0: Já myslím, že ale ty jsi úplně mistr, jako já fakt zapisuju si tady teďka tvoje silné stránky, jo? A je to pučmelout a žvatlání.
1: Super. V čem byl dobrý kolega, žvatlal a dělal pučmelouda a podobně. Mimochodem, stalo se ti někdy, mě asi jednou, dvakrát v životě, protože já mám taky ten vnitřní smích, co se týče ať už audioknih nebo knížek a podobně, že ses opravdu jako třeba i na veřejnosti jako něčemu od srdce zasmála. Jo. Ty to umíš víc, že? Mě dvakrát, ale je to fakt oblažující pocit, protože to už je fakt jako, že člověk spustí všechna stavidla, je mu to jedno.
0: Já to vůbec neudržím, no.
1: Ale je to zajímavé, když třeba člověk na to narazí většinou s pomocí sluchátek u někoho ve vlaku, a když je to doticha, je to zvláštní, jo, je to taková.
0: Jo, já ve vlaku taky jsem si pouštěla něco, buď je něco do sluchátek, nebo film, a smála jsem se fakt nahlas. No, ale já jsem se teda nesmála, protože jsem byla zrovna v kupéčku a tam byli lidi, tak já jsem mi nechtěla úplně jako obtěžovat, ale dělala jsem takové.
1: Jo, pozor, druhá věc, na mě častěji narazíte, jak řvu. Já totiž brečím skoro u všeho, tak, protože když scrolluješ, tak se ti střídají vtipná a smutná videa, takže já všude po tramvajích a podobně fakt mě vidí lidi usilzeného, jo, tak většinou na něco reaguju, no.
0: Já taky brečím.
1: Jo, anebo na vlastní život.
0: Tak.
1: tak, to se shodneme. Jaký bude ten váš dnešní s datem 4.9.? To se dozvíte od Milana.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pátek bude o něco náročnější než den předchozí. Věci by se měly vyvíjet v podstatě stejně, avšak hůře budeme prožívat své emoce. Takže je pravděpodobné, že budeme inklinovat k nerozumnému myšlení, mluvení i konání. Všeobecně by se ale mělo dařit. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnáři se budou častěji setkávat s porušováním dohod. Blíženci se mohou nadít většího množství zmatků a váhy mají šanci na milá setkání s přáteli na obědě nebo při skleničce něčeho dobrého. Štíři budou mít velkou šanci urovnat nějaké domácí spory. Raci se mohou těšit na dobré zprávy či dokonce dary a ryby se budou zamýšlet nad nějakými zásadními životními změnami. Beranům ve vztahových konfliktech může poradit někdo starší a zkušenější. Lvům bude scházet trpělivost a střelci jako obvykle mohou hýřit optimismem a budou mít chuť poprat se s problémy. Kozorozy se v pracovních záležitostech mohou zachovat poněkud necitlivě. Pany by se měly nacházet v takovém sebezpytovacím období a býci by měli mít den pohodový a příjemný. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S ploškami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
8: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Wash 8, Ibai Chen, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.

0: A do každého koutu, všude tam, kde posloucháte Rádio Čas s Lenčou, radíme, je 9:30, stále ještě krásné ráno, zdravíme Rozálky, zdravíme Jindřišky, mají svátek a teď je letem světem internetem a hlavně světem showbiznisu, českým, zahraničním. Lení, co je nového, tak jako teď v ty první dny nového školního roku, dá se říct.
1: Tak vezmeme to asi tak nějak jako letem světem, jenom tak v rychlosti. Už jsme o tom mluvili, Ariana Grande se ukončila svoje turné a říká, že se stahuje z veřejného života, takže už k tomu došlo v podstatě.
0: Takže teď běhne právě ta pauza, uvidíme, jak dlouho, jestli třeba něco přidá občas na sociální sítě, protože tam byla hodně silná, nebo opravdu nám zmizí z dohledu. No.
1: Poslední koncert v rámci své Eternal Sunshine Tour proběhl v londýnské O2 aréně, no a teď už teda se bude užívat nějakého volna a takového zaslouženého odpočinku.
0: Restartovat, no.
1: Restartování a tak.
0: Co je nového dál?
1: No a potom se chystá ještě nový dokument o Matthew Perrym, kterého známe všichni jako Chandlera z Přátel.
0: Tak připomínám jenom, ty jsi viděla takový ten pár let zpátky, vlastně těsně před jeho odchodem, ten společný dokument, jak se vzpomínalo, kde zrovna nebyl v nejlepší kondici, hodně se to skloňovalo?
1: Určitě a myslím si, že byl i dokument už o Matthew Perrym.
0: No tak jasně, tak to
1: podle té knížky, podle té knížky, jmenoval se to úplně stejně. Přátelé něco a ten velký průšvih.
0: Ano, přesně.
1: Je to tak, že?
0: Ano, vím. On v ní byl hodně otevřený, no.
1: Ano.
0: No a do třetice všeho dobrého, tedy pro většinu z vás, a teď máme vlastně jako trošku zimomrávky ještě v nás doznívají. My jsme si těsně před vstupem pustili nový trailer, protože už se o tom mluvilo, než byl takový ten univerzální, ale teď opravdu seriálového Harryho Pottera. Kámen mudrců je první díl, že jo? Kde, jak jsme se shodli, to bude tak jako více do detailů a bezprostřední dojmy, Lení?
1: No, já jsem na to úplně koukala. Jak Telenový vrata, protože to vypadá jak Teleman, protože to vypadá úplně stejně jako ten klasický starý Harry Potter, kterého známe s Danielem Radcliffem.
0: Minimálně ta hala v těch bradavicích,
1: všechno.
0: Kde se scházejí u jídla. No, přesně,
1: no ale všechno
0: tak,
1: tam vypadá úplně stejně, jenom jsou tam jiní herci.
0: Ano, přesně tak. Je to víc takové mezinárodní, řekl bych, jakoby aspoň ano. Jako vzhledově. A můžeš říct si poznámku, protože myslím, že teď už by ti to odpustil o aktuálním představiteli a u původním představiteli Harryho Pottera.
1: No ten aktuální, ten mladý klučina, který právě hraje Harryho Pottera, tak má větší mimiku.
0: Ano.
1: Daniel Radcliffe byl na začátku hodně takový stuhlý.
0: On vlastně vypadal pořád vykuleně.
1: Tak.
0: Ale potom teda už se teda rozhoupal, že jo, tíve se.
1: A dneska, trošku šlo.
0: Dneska pan herec a podobně.
1: No.
0: Dáš tomu šanci?
1: Já nevím.
0: Bojíš, jo?
1: Já mám ráda, tak prostě víš, co to je, když vidíš nějakou jako verzi, kterou vidíš jako první, tak většinou k ní máš takový větší citový vztah.
0: Já jsem jenom pochopil, že protože spousta lidí říká zásadní věci, které byly v knížce, nejsou tam, takže tady to právě jako se dozvíme, no i ty věci kolem, předpokládám. Pokud ne, tak jsou to jenom opravdu pro někoho vydělané penízky, no.
1: Já si spíš myslím, že prostě Harry Potter byl tak velký fenomén, který v podstatě odchoval jednu celou generaci.
0: Ne-li víc.
1: Že je v podstatě tohle jeden z nejchytřejších tahů vychovat další generaci, která třeba Harryho Pottera nezaznamenala v tom starém jako obsazení, chápeš?
0: To jsou dva přechytralí, že?
1: Jo.
0: Ovšem ví svoje a přitom neumí vůbec nic. No ne, tak snad umíme. Snad jsme vám dobrými parťáky i dneska.
1: No ale podnikatelé jsme úplně na pendrek, jako jo. Když to tady potom slyšíme, Harry Potter se natáčí znova, pak si slečna sundá ponožky, má za to 100 000, chápeš?
0: Jo.
1: Co, jo, že někdo platí za to, že se na tebe může dívat, jak jíš. Nic z toho neděláme.
0: A možná jakoby to ponožkové OnlyFans bych vyzkoušel, to jakoby to bych dal, ale kdo by chtěl vidět moji nohu spod... No, když

0: Já jenom musím konstatovat, dneska se vás na Rádiu Čas ptáme,
1: jestli jste žárliví.
0: Aha, tak WhatsApp Rádia Čas pospává, co se týče žárlivosti, nicméně šlo nám strašně moc reakcí na vstup asi 10 minut zpátky.
1: Na ten žvatlavý.
0: Ano, je tady objednávka na další jako žvatlavé díly nebo vstupy a tak dál. Dokonce napsali i noví posluchači a dokonce píšou, jako že jsme zapadli jako puclíky k sobě.
1: Jo, to
0: tak, na okraj.
1: Mimochodem, to taky ale není úplně špatná challenge. Že bychom mohli třeba jednou za čas udělat, jako ať nám napíšou lidé nějaký nápad, jak bychom měli udělat vstup.
0: Jak mluvit, jo? Protože tam je, vy nás jenom slyšíte, takže
1: ano,
0: mluvit,
1: ano. Tak jak mluvit, jestli máme žvatlat, nebo se svádět, nebo...
0: Nebo mluvit francouzsky.
1: Myslím,
0: že už jsme jednou když si dělali, protože jednou jsme třeba pohrdali, ne, v tom vstupu, jenom byl optimista, to, takže vlastně to děláme průběžně, takže konec konců žijete to s námi. Všichni napsali až 5 minut poté, jo, tak jenom se to zpracovávali, Věrka se dokonce zlila kave.
1: Takže klidně, pokud byste měli nějaké návrhy na to, jak máme udělat nějaké další vstupy, tak já bych si to zapsala a splníme vám přání někdy během ranního vysílání.
0: Příští týden můžeme pořešit a hlavně spousta prostoru bude už v říjnu, jenom připomínáme. 6. až 9. říkám to správně.
1: Já si myslím, že ano, moderátorský maraton zase nás to letos čeká a my se na to extrémně moc těšíme. 3 dny v kuse tady s vámi budeme.
0: No a pointa toho všeho, že teda žijete to s námi, ale žárlivost se vás moc netýká, nebo aspoň se nechcete vyjadřovat, tak jsme se poptali v ulicích. Dejme tomu pomyslná 1 až 10, jak moc jste nebo nejste žárliví.
2: Tak 5, trošku jsem.
3: Asi tak 8. Mám pocit, že vlastně láska není jenom o těch emocích, ale hlavně o těch činech. A když člověk cítí, že mu na tom druhém opravdu záleží, tak to číslo podle mě roste, ať chce nebo nechce.
4: Tak 7, protože jak někoho miluju, tak chci mít ten vztah, co nejde. Děl, ať se udržuje v nejlepším pořádku.
5: Asi 6 z 10, jelikož nemám ráda být jakoby sama, takže se snažím uchovat ty lidi jakože k sobě.
6: Myslím, že žárlivá nejsem vůbec. Tak my jsme sami 2, já nemám manžela, takže nemám na koho žárlit, že jo?
7: Myslím si, že na stupnici jsem tak 4, nejsem moc žárlivý, vím, že můžu věřit své přítelkyni.
0: Zdá se, že tam nemáme žádný Otelův syndrom, Leni.
1: Nikdo. A tak já si říkám, jestli by se k tomu ten člověk přiznal.
0: Proto říkám, zdá se.
1: Já jsem žárlivý jako Otelo.
0: A kde je Desdemona, říkám to správně?
1: Jo, ano, jo, Otelo a Desdemona.
0: A kde je Desdemona? Neptejte se.

0: Dneska jsme se trošku podívali do vašich domácností a pokračujeme celý pátek. Máme takovou žárlivou nebo nežárlivou, záleží, jak to máte. Rádi vás si slyšíme, takže Lenča, WhatsApp, Rádia Čas, tvoje jmenovkyně, čerstvá zpráva.
1: Já jsem žárlivá asi tak na dvojku, manželství 37 let, ale teď, co máme vnučku, tak asi desítka. To by mě vůbec nevzalo, že budu tak žárlivá na svoji vnučku, vlastně co se týče i té další rodiny z druhé strany. Děkuji, Lenka.
0: Babičkovský souboj, jestli chápu dobře.
2: Ano, ano, Leni, moc děkujeme za upřímnost a za krásné vnesení do tématu, protože to jsme zapomněli, že žárlit můžeme i jinak, nejenom na partnera. To je vlastně pravda.
0: Přesně tak, jako v rámci pracoviště, konkurenční boj babiček a podobně, tchýní a tak dál.
2: Jo, já jsem si úplně teď představila ten babička fight, jo, že tak když ona koláč, tak já buchty, že?
0: Já vám doporučím jeden film, jen tak na okraj, akorát teď jsem zapomněl, jestli mi to rychle dohledáš, to byl horor. To byl normální horor, vypadalo to jako komedie, ale je to regulární
2: Přišla
0: horor.
2: Přišla v noci?
0: Ne, to je jakoby, tuším, ze začátku 80. let 20. století, neuvěřitelný bizár. Pozor, babička se dobí, nebo pozor, aby se babička nevybila. Napiš český horor, babička 80. léta.
2: Aha.
0: A normálně nás to přesunulo do budoucnosti, kde prostě babičky jsou roboti, které si objednáváš a jedna rodinka má starý typ a druhá rodinka si objednala nový typ a ta tu svou rodinu chrání až moc. Mimochodem, jedna z těch babiček byla Libuše Havelková, jo? Kterou znáte třeba i z televizní školky a tak dál. Máš?
2: Ne. Počkej, já, babička, robot.
0: A napiš ještě Havelková.
2: Český Havelková. Tak počkej, jestli je to Havelková, tak to najdu, protože podle...
0: Když tak by šla...
2: Horor o babičkách se jmenuje Babičky dobíjejte přesně.
0: Tak to je ono, to je ono.
2: Ty, ale já mám pocit, že jsem to viděla.
0: Jednoho z té rodiny toho tatínka hrál třeba Jirka Lábus, to si pamatuju. Jo? Dva konkurenční, to jsou sousedé, tak mají takové jakoby dva domečky. No a každý má, viděla, říká ti to něco?
2: Já jsem to viděla.
0: Ano, všichni píšou babičky, dobíjejte přesně, ano.
2: To je strašný. Aha. Jo, to bylo extrémně děsivé, extrémně.
0: Já jsem si to dával teď v dospělosti jako po čase a pořád jako to má své kouzlo, no.
2: Já už si nepamatuju, ale jak to dopadlo, nebo ano,
0: drsně,
2: ona byla
0: drsně.
2: Libuše Havelková, taková úžasná dáma. A já jsem se jí bála.
0: Fabiánová, myslím, byla ta druhá babička.
2: Já jsem se jí ale bála. Ta Libuše Havelková byla úplně šíleně děsivá.
0: Mám vás ráda, ještě říkala, ano, to si pamatuju. Chráním svou rodinu, mám vás ráda. Ano, ano, je to tak, no.
2: Já, normálně, já se teď bojím, aha, jenom se dívám na fotky z toho filmu.
0: Nemusíte chodit jakoby do kina na blockbustery a podobně.
2: Jak to dopadlo? Jakoby... Oni odpojili.
0: Tak já nemám říkat pointu a podobně? Řeknu to takhle, neřeknu plnou pointu, ale holky se na konci porvou a pořádně, asi tak, že jo.
2: Já jsem vám to říkala, nemusíte se dívat na Terminátora, tady stačí ty babičky.
0: A teď právě uvažuji normálně, co bylo dřív. Jestli náhodou někde pan Cameron neviděl, to je nějaký začátek 80. let, ne?
2: 83,
0: no,
2: babičky
0: dobíjejte přesně. No a Terminátor je 84.
2: Nekecáš.
0: Cameron to kopíroval. No myslím, že jo? Myslím, že původní Terminátor byl 84.
2: Girl,
0: tak my jsme na to přišli.
2: Tak jako ale.
0: No tak pozor, ho.
2: Hej,
0: a já mám dokonce pocit, jestli to není v zajímavostech, že on to viděl a fakt se tím nechal inspirovat. Ne, podívej se, no má si dohledej zajímavosti, možná, že nekecám.
2: Jakože prostě on viděl naše babičky.
0: Já vím, že to zní bizarně, ale o nějakém filmu jsem to slyšel.
2: A obsadil Arnolda Schwarzeneggera.
0: Místo paní Havelkové.
2: Místo paní Havelkové, jako.
0: Že by šla na Lindu Hamilton, jo, přesně tak.
2: Co?
0: Girl.
3: Radio Čas. Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Pánové, dobré, už vlastně dopoledne, 8.56, aktuální čas. A já jsem velmi ráda, že do studia přišel Aleš Klubal.
1: Ahoj.
0: Ahoj Ali, protože my jsme tady už teďka tak zabarikádovaní těmi světly a zástěnami a já nevím čím možným, že já vůbec nevím, kolik je hodin, co je venku. Já si připadám jak kytička ve skleníku. Takže když ty přijdeš, tak já vím, že je 9 a že už půjdu do krásného slunečného počasí a ven do přirozeného světla. Takže tímto tě vítám.
1: Hele, nejsi sama, protože já si myslím, že mnoho z nás, kteří takhle pracují, že prostě já nevím, jsou ve skladech a tak dále. A nevidí to sluníčko a když mi řekneme venku, já nevím, takhle, nebo jo, blábla, jo, vemte si deštníky, tak to kvitujou, protože fakt neví.
0: Ale je to masakr, opravdu ten cirkadiální rytmus, že dostává zabrat. A já jsem na to právě myslela teďka, jak každé ráno to takhle máme, že obdivuju všechny, kdo pracují právě celý den pod tím umělým světlem, ano, a to jsou i obchoďáky.
1: Ano.
0: Prosím vás, já se vám klaním hluboce, protože já bych to nedala 8
1: hodin,
0: fakt ne.
1: Mě stačí chviličku, když nakupujeme, bo mě oči z těch zářivek, jo, takže klobouček.
0: No, takže klobouček. Jinak Aleš Klubal, hlavní hvězda dopoledne na rádiu Čas. Tak Ali, pojď, ty mi to musíš říct, jsi žádlivý na stupnici od jedničky do desítky, kde jsi, kde se pohybuješ?
1: Ale já jsem nebyl.
0: Já jsem nebyl
1: a čím jsem jakoby trošku více starší, možná to je tím, když muži stárnou, jsou žádlivější, já bych tam tu šestku určitě dal.
0: Jo, ty ale tak to si unikát, protože my jsme se s Ráňou bavili, že čím jsme starší, tím jsme míň.
1: Jo.
0: Tak ty si čím jsi starší, tím si víc.
1: Jako a běž kam chceš.
0: No, jo. A tak ne, takže...
1: Ty se mi nezeptáš, kde jsi byl. Ne.
0: Já si myslím, že to je spíš tím, že už by to stálo moc energie, víš, někde pátrat, jako.
1: Jasně.
0: Prosím tě. No a teda, když teďka žádlíš, co tě dokáže tak jako rozžárlit? Jakože co tě tak zvedne,
1: Leš,
0: jo?
1: Leš, člověče, obyčejná jo? Leš. Jo? Jako nedůvěra, jakože když si dáš 1+1, není to 2, tak mi to...
0: No.
1: A já řeknu na sere, jo.
0: No, to je špatné.
1: Jo, takže tohle, no.
0: A když třeba Lenča by někde jako si zaflirtovala, nebo přišla domů a říkala, jak tam Pepa byl super, jak se rozuměli, tak to tě nezvedne ze židla?
1: Ne, to ona ví, že nespí. To by nebylo zvednutí ze židla.
0: takže to vypadá, že nakonec nejvážnějším žádličem je Aleš Klubal.
1: Já jsem to vyhrál.
0: Já ti gratuluju k prvenství.
1: Aspoň jsem tady první.
0: No, jako fakt, jako gratuluju k prvenství. A co vy, pište na Facebooku, taky na WhatsAppu na 7766 12 800. Těšíme se na vaše žádlivé příběhy.
1: Jo, já bych měl odstartovat Míšku zprávy.
2: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
3: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve 3 prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
11: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
12: Kámen a zahrada.
13: Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
12: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
6: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
14: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
15: Dobré páteční dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Po nadprůměrných teplotách se ochladí a bude i víc pršet. Podle televize LTV Plus se o víkendu objeví taky bouřky. Příští týden pak má pršet několik dnů v kuse. Po slunečném pondělí by ve středu a ve čtvrtek měl déšť zasáhnout větší část republiky.
14: Morava aktuálně.
15: Ostravu čeká v letošním školním roce slučování některých menších škol a školek. Žádné budovy se ale zatím zavírat nebudou. Do 54 základních škol letos nastoupilo přibližně 20 000 žáků, mezi nimi 3015 prvňáků. Brněnská kamenná čtvrť se po dlouhých letech dočká obnovení bývalého kulturního domu. Nové komunitní centrum poslouží místním k setkávání a pořádání akcí. Více nám řekl mluvčí radnice Brno Střed Michal Šťastný.
16: Obyvatelé Kamenky dlouhodobě postrádali kulturní centrum, kde by mohli pořádat výstavy, divadlo a mnohá další sousedská setkání. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo najít dohodu s bývalým nájemcem a uvolnit prostor, který nyní funguje jako občanský klub. Celý projekt je skvělým příkladem spolupráce mezi radnicí a místními obyvateli.
14: Rádio Čas, sport.
15: Prvoligové fotbalisty Zlína čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy už tuto neděli přivítají hosty Teplic. Hrát se bude od 3 odpoledne na domácím stadionu na Letné. Taky dneska se můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne polojasná až oblačná a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 26 do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 9. hodině pokračuje páteční, teď už je dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
4: Rádiu Čas, hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Takový celkem hektický týden je za námi, ano, v pondělí, ano, konec prázdnin, úterý plnili školní lavice, středa, čtvrtek, tak to byly nákupy do školy a obchody praskaly ve švech a dnešek je tady pátek, takže já bych řekl, stihni, co můžeš a hurá na víkend, ten první poprázdninový. Takže od Aleše Škloubala, ať nám to společně letí a pokud se přidáte na naše téma, tak určitě budu rád. To téma je žárlivost, takový malý démon v nás, takže jak byste se na stupnici 1 až 10, klidně přidejte, viděli vy tady tu vaši žárlivost. Facebook, WhatsApp, tady by se dneska s chutí početl i doktor Plzák. Takže pátku sluší také muzika, co si budeme z Rádia Čas dál, hity, které milujete. A ať nám to společně utíká, ať vás to baví.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas je s vámi a stále hity, které milujete všude kolem vás. A věděli jste, že podle výzkumu je Čech průměrně žádlivější než třeba obyvatele Švédska nebo Japonska. Naopak Itálie a Latinská Amerika, tady ta žádlivost tak trošku nabírá gradie a často stojí za těmi vášnivými gesty a divokými hádkami. Ale teď pozor, jo, možná jste taky nevěděli, že nejvíce žádlí a teď musíme do zvířecí říše a jsou to hadi. Ano, opravdu, některé druhy hadů si majitele hlídají tak, že by jim záviděl třeba nejeden lidský partner. Jak je to u vás na stupnici 1 až 10, tak třeba Hanka píše, když se na začátku vztahu, jo, to byla 10, ale teď po 34 letech bych to viděla kolem 2. Už by mě to žádlení nebavilo. Co se má stát, to se stejně stane. Eliška píše, já nevím, jsem píčice, takže žádlím odsud pocud, jo. Když mě dotyčný nedá důvod, tak ne. Jinak ber nohy na ramena. To jsou bíci. Tak jak byste to viděli vy, Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, 1, 10, žádlivost, jak je to u vás, jak vysoké je to číslo. Pište, já zahraju a z Rádia Čas jsou to hity, které milujete.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%, tak ať vám rozhodně neutečou.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do Kik přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKik. Kik, víc než si myslíte.
5: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
1: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
0: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
1: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
0: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
1: Ne.
0: Proč to děláte?
1: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka, šaty dělají člověk.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Hity, které milujete.
2: Radio Čas.

0: Silovny Rádia Čas, Lenka Radim, dneska i Honza a samozřejmě vy, víš, nevíš, jo, a za chviličku tipy na skvělé víkendové akce s Rádiem Čas. Víkend klepe na dveře.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Odkud pocházejí tyto dezerty? Zajímá mě země, odkud pocházejí. Mm-hmm. Moči.
3: Japonsko?
2: Ano. No. Halo, halo. Já vám řeknu, co to je. No. Je to led, kondenzované mléko, ovoce, želé, tapioka, fazole a ube.
4: Tak nějaké Mexiko?
3: Já jsem ho viděl.
2: Uh-huh. Halo, halo.
3: Mě to lákalo. Nějaká Latinská Amerika?
2: Filipíny jsou
3: to. Ne, tak to si neuznáme. Mm.
2: No a potom tady máme dondurma, což je zmrzlina z mléka, cukru a salepu.
4: Tak to bude nějaký Tibet, něco tam tím směrem.
3: To spíš bych řekl, nějaká Asie. Nějaká Arábie. Mm-hmm. Takže já nevím, Spojené arabské Dubaj, Emiráty,
4: no právě. Nevím,
3: Katar, Oman.
2: Jdeš hezkým směrem.
3: Ale
2: Dubaj,
3: špatně.
2: Dubaj byla i v nabídce, ale ne, je to Turecko. Dnes je v Austrálii den makadamových ořechů. Jsou to jedny z nejtvrdších ořechů na světě. A podle čeho jsou pojmenovány?
3: Máš tam ABC, ano. Protože to jsme neslyšeli.
2: Za A, podle stromu, na kterém rostou.
3: Ano.
2: Za B, na počest skotského chemika Johna Makadama. A nebo po australském vládci Makadamiovi.
4: Já bych řekl ten vládce asi.
3: Mně se líbí to B a po jeho oříšcích.
4: Po chemikovi, že by se oříšky jmenovaly po chemikovi.
3: Řekl, víš, jak on to,
4: on to skoro jako tvůj vymysl,
3: hele, tady to jsou nové oříšky, on říká, jsou jako moje, a jak se jmenuješ Makadam.
2: A tak to bylo.
3: Jo?
4: Ne, ježíš, to je hezké.
2: Akorát, ale nevím, jak s těma oříškama.
3: Já vím, no.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: Dnes se můžeme těšit na prosluněnou oblohu a místy nás čekají i tropy. Většinou bude polojasno, místy oblačno s teplotami od 26 do 30 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 20 stupňů Celsia.
6: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které

Radio Čas. This is a mission impossible. It just so long.

0: Tak zrovna dneska jsme u snídani s ženou debatovali o tom, co o víkendu. Stále tip nemáme, pokud jste na tom úplně podobně jako my, tak je z čeho vybrat, třeba od kávy až po koncerty. Takže tady je nabídka a s Rádiem Čas.
1: Rádio Čas, pojďte se bavit.
0: Kafe života budič, alespoň pro mě to platí, a kafe zavoní zítra v Trojhalí Karolina. Kávový festival Barista Cup Ostrava startuje od 9 hodin a potrvá do večera. Vstup je tady zdarma. Město Hlučín vás zve na hlučínský krmáš ode dneška do neděle 6. září na Hlučínském jezeře. Bavit vás bude jízda historických vozů, ale i koncerty, třeba koncert Ilony Čákové a skupiny Laura a její tygři. Zajít můžete na Mariánskou pouť, která je ode dneška do neděle. Příboře, je tady skvělý doprovodný program a vstup je zdarma. A nejen dneska, ale také zítra Nový Čín pořádá tradiční slavnosti města. Co všechno nás tady čeká, prozradí starosta Stanislav Kopecký.
2: Rád bych pozval všechny do Nového Jičína, kde tento pátek a sobotu pořádáme slavnost města. Náměstí i jeho okolní ulice zaplní hudba, divadlo, workshopy nebo ukázky aktivit našich spolků a klubů. Zaspívá například Aneta Langerová, Jana Kirchner, ale i Kolárovci nebo kapela Jiné kafe. Program je sestavený pro všechny věkové kategorie, pro celé rodiny. Určitě se nebudete nudit. Na setkání s vámi se těší Stanislav Kopecký, starosta města.
0: Možná jste si vybrali, takže bavte se, užívejte, ať je všude, kde jsme s vámi, nebo kde jste s Rádiem Čas. Fajn, teď hity, které milujete.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Rádio Čas. O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.

0: Miluju pátek a troufnu si říct, že více než neděli, těch povinností sice v pátek více, ale pak to, že jo, hurá. A na víkend od Aleše Škubala, ať se nám podaří vyčistit hlavu. Po desáté hity, které milujete, i naše téma žárlivost, ale teď nejnovější zprávy s Honzou Gavelčíkem a bude 10.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
7: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava. V sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz

0: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Dobré páteční dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Letošní léto bylo druhé nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota za červen až srpen dosáhla 19,4 stupně Celsia. Vyšší byla jenom v roce 2019, a to o desetinu stupně. Na konci června na Litoměřicku padl i absolutní teplotní rekord 41,9 stupně.
1: Morava aktuál.
2: Bohumín postaví nový moderní domov pro seniory. Areál vyroste v nové městské čtvrti na Panském 2 a místo v něm získá 100 klientů z celého okolí, včetně Rychvaldu a Dolní Lutyně, které na výstavbu přispěly 100 milionů korun. Město už ví, jak bude projekt vypadat, uvedla mluvčí radnice Jana Končítková.
3: Komplex bude mít dva dvoupodlažní pavilony propojené traktem. Jeden bude sloužit jako klasický domov pro seniory, druhý jako domov se zvláštním režimem. Venkovní část pak vytvoří parčík s odpočinkovou zónou a pěšími trasami pro krátké procházky i posezení.
2: První obyvatelé se do nového domova nastěhují v roce 2030. Skauti ve Zlíně otevřeli novou krajskou klubovnu. Prostory na sídlišti Jižní svahy nahradili původní malou místnost v centru města. Díky nové klubovně vznikly taky prostory pro krajský skautský archív se stovkami digitalizovaných dokumentů.
1: Rádio Čas, sport.
2: Přípravné utkání mezi hokejisty Brna a Třince předčasně skončilo už po první třetině. Oceláři odmítli v utkání pokračovat poté, co se v závěru úvodní třetiny po střetu s Janem Ščotkou zranil útočník Michal Kovařčík. Z ledu ho odnesli na nosítkách. Dneska se můžeme těšit na sluníčko, obloha bude polojasná až oblačná a naměříme až 30 stupňů. Tolik zprávy, po 10. hodině pokračuje páteční dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ty to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
5: Nemyslím si.
4: Ale tak prosím tě.
5: Někdo potřeboval říct přesný čas.
4: A co třeba zprávy, že teďka budou být?
6: Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
5: Já bych řekl vůbec pohodu.
4: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
5: Tam zmíná malý šuml.
4: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.
1: Rád.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas a také Aleš Škobal, vaši parťáci na dnešní dopoledne. Taky já se dneska ptám na žárlivost. Jak se vidíte na té stupnici 1 až 10? Napište a klidně přidejte i to proč. Tak hity, které milujete, všude s vámi, ať si pátek společně pořádně vyladíme, ať nám to utíká. Takže zůstaňte s Rádiem Čas.
1: Rádio Čas.

0: Žádlivost, naše téma na Rádiu Čas. Žádlivost, to je no, co si budeme, taková trošku malá detektivka. Jinak Univerzita Karlova zkoumala partnerskou žádlivost a bylo zapojeno zhruba 300 lidí. V tom konkrétním vzorku tohoto sledování potom z toho vyplynulo, že ženy tady byly žádlivější než muži. Vyšlo z toho také, že 86% dotázaných považovalo za nepřijatelné tajné sledování online aktivity partnera a prohlížení telefonu bez svolení. Jinými slovy bych to řekl asi miluju tě, není to též, jako dej mi telefon, ať si toho věřím. Ale co vy, jak byste svou žádlivost tady ohodnotili na stupnici 1 až 10? Libuška napsala, když si se říkalo, kdo nežádlí, nemiluje, ale úplně souhlasím s rčením, že s věkem jde to žádlení ke stupnici 0 nebo k tomu číslu 0. Jak to vidí Pavla, zdravá žádlivost do vztahu patří, ale vztah je také o důvěře a tohle hraje obrovskou roli, že důvěra není žádlivost. To je pravda. Tak 1 až 10, jak žádlíte, jak se vidíte na této stupnici, pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas a já dál posílám hity, které milujete.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Máme.
4: Kolik?
3: Stovku.
4: Na co?
3: Na koláč.
5: Koju.
4: Není zač.
3: Máme.
4: Kolik?
3: 300.
4: Na co?
3: Na kino.
5: Koju.
4: Není zač.
6: Máme.
4: Kolik?
6: 500.
4: Na co?
6: Na jídlo.
4: Není zač.
7: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90, ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou Kofolu Originál Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
12: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
13: Rádio Čas. Hit

0: No, dneska by to šlo tak nějak, to, že jo, bylo v tom filmu. Jinak víkend se blíží a tak za chviličku si dovolím nakouknout do našich ložnic a to téma bude jak často a stačí jednou týdně, co zjistili průzkumy, jak to cítíme. Tak za chviličku je to venku, za chviličku to víte a od Aleše Škobala hezké dopoledne. A teď pohled za okno z Rádia Čas, hity, které milujete hned po předpovědi, ale teď co chystá obloha.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se můžeme těšit na prosluněnou oblohu a místy nás čekají i tropy. Většinou bude polojasno, místy oblačno s teplotami od 26 do 30 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 20 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dnešní téma na Rádiu Čas, žárlivost, a ta je spojena samozřejmě s láskou, a tak pojďme nahlédnout do ložnic. Jeden průzkum se totiž ptal, sex jednou týdně, stačí to ke spokojenému vztahu? Takže co z toho vylezlo? Bylo tady zapojeno, jak se dívám, 25 000 lidí a ten výzkum ukázal, že více sexu znamená více spokojenosti. Ale hned je tady ale, jo? Důležitější než počet je kvalita, takže především se počítá, jestli je tam radost, pohoda, žádný stres z výkonu. Všichni víme, ano, život není romantická komedie, práce, děti, únava a tak dál, tak to jsou takové ty čáry přes rozpočet, jak vždycky říkám, takže shrnutí. Takhle to dopadlo potom úplně nakonec, jo? Méně počítat, více si to užít a hlavně se na tom shodnout. Ideál, jak vyšlo z průzkumu, je jednou týdně. Prostě nemusíme trhat rekordy ani vypisovat tabulky. Když to funguje jednou týdně, jsme na tom líp než polovina planety. Ostatně, dneska je pátek, dneska by to šlo.
1: Dneska by to šlo.
2: Co se to tady voláš?
1: Jaký je krásný den.
2: No, co jako?
1: Kdyby to šlo.
3: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
4: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
8: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: I dneska, tedy v pátek, to zavoní s Rádia Čas obědovkou. Poukaz na oběd do vaší firmy mám a rád předám. Hotel Šeškovala, vydařené dopoledne a být v obraze je vždycky dobré, takže posílám nejnovější zprávy s Honzou Gavelčíkem, bude 11.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
6: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
7: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
8: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Dobré páteční dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku přibývá rodičů, kteří mají z kraje školního roku problém s penězi. Výbava pro jednoho školáka vyjde na tisíce korun a rozpočty mnohých rodin jsou napjaté. Naplnit školní aktovku letos podle ekonomů vyjde na zhruba 3,5 tisíce korun.
9: Morava aktuálně.
10: Na Opavsku a Hlučínsku se opět otevřou bunkry. Celkem 9 objektů československého opevnění se veřejnosti mimořádně zpřístupní už zítra. Navíc 2 bunkry budou otevřené úplně poprvé. Hlavním lákadlem zůstává opevnění v Darkovičkách. Rožnovské dny sociálních služeb přiblíží pomoc, která mění životy. Nabídnou taky jarmark neziskových organizací, na kterém návštěvníci poznají služby a projekty pomáhající lidem v různých životních situacích. Akce se koná od 7. do 11. září. Pokračuje mluvčí města Adela Kousalová.
11: Tradiční akce představí organizace, které ve městě pomáhají rodinám s dětmi, seniorům, lidem se zdravotním postižením i osobám ohroženým sociálním vyloučením. Návštěvníky čeká pestrý kulturní program, setkání s poskytovateli sociálních služeb, oceňování osobností, ale také možnost stát se dárcem krve nebo se zapsat do registru dárců kostní dřeně.
9: Rádio Čas, sport.
10: Prvoligové fotbalisty Artisu Brno čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy se už zítra utkají s hosty z Plzně. Zítřejší zápas se bude hrát od 18 hodin v brněnské ShipX aréně. Dnešek bude polojasný až oblačný a teploty budou hodně příjemné. Ty nejvyšší se mají dneska u nás na Moravě a ve Slezsku pohybovat v rozmezí od 26 do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 11. hodině pokračuje páteční dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
9: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
12: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
13: Nemyslím si.
12: Ale tak prosím tě.
13: Někdo potřeba říct přesný čas.
12: A co třeba zprávy, že teďka budou být?
14: Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
13: Já bych řekl vůbec pohodu.
12: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
13: Tam jsi měla malý šum.
12: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6. a 9.
9: Rádio Čas.
15: Rádio Čas. Hity, které milujete. Radio.

Jedno staré moudro říká, práce počká, hlad ne. A vůbec páteční oběd chutná nejlíp, protože k němu už dostaneme, já vždycky říkám přílohu jménem víkend. A tak to potom šmakuje o 100% lépe. Takže už dopředu od Aleše Šklubala dobrou chuť k obědovce. Volám za pár minut a pošlu poukaz na oběd do vaší firmy, takže mobily určitě alespoň do zadní kapsy. A na zvonění, ať to slyšíte, protože tohle bude chutnat. No a protože dnešní téma žádlivost, tak za chviličku, proč je zdravější být v páru než single? I přes tu žádlivost. Za chvilku to zmapujeme, teď ale hity, které milujete, z času. Posílám za vámi.

0: Hity, které milujete a také jedno hezké dopoledne tady ze studia Aleše, ze studia Rádia Čas. Já, podobně jako mý kolegové, se dneska také ptám na žárlivost, to je naše téma. Takže po 12. hodině opět vaše příběhy, jak byste se hodnotili na stupnici, tedy v té žárlivosti 1 až 10. No ale takhle, řeknu to takhle a přidám to, že i ta žárlivost je důvodem k tomu, že se u nás rozvádí skoro každé druhé manželství. Ale celosvětové, jak se tady koukám do těch statistik, tak je to úplně stejné. Prostě ten návod na ten šťastný vztah neexistuje. Je tady ale pár zjištění, která by mohla to manželství prodloužit a jedním z nich je i vstup do chomoutu ve správném věku. Takže co se tady považuje za ten ideál? Pokud hledáte věčnou lásku a vzájemnou harmonii, takže byste se měli oženit či vdát ve věku 27 až 32 let. Jinak to je tady ta analýza, která by mohla ten svazek manželský prodloužit. Dříve či později, když do chomoutu vstoupíme, tak ten rozpad je pravděpodobnější. Tak je to jenom vize, bereme to takhle. Já k tomu možná ještě dodám, k tomu, co jsem přečetl, pozor na věk, možná teď o víkendu i nadchýní, ale teď už to vidím na muziku, kterou milujete. Z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás! Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
4: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum, Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
5: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie My. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie My. Jedině na Rádiu Čas.
6: Čas. Rádio Čas.

Už za chviličku z Rádia Čas obědovka, od vás tedy důkaz, že u vás Rádio Čas hraje, u vás tedy ve firmě a ode mě potom samozřejmě poukaz na oběd. No a pokud

0: bude jízda historických vozů, ale i koncerty, třeba koncert Ilony Čákové a skupiny Laura a její tygři. Zajít můžete na Mariánskou pouť, která je od dneška do neděle v Příboře. Je tady skvělý doprovodný program a vstup je zdarma. A nejen dneska, ale také zítra Nový Čín pořádá tradiční slavnosti města. Co všechno nás tady čeká, prozradí starosta Stanislav Kopecký.
1: Rád bych pozval všechny do Nového Jičína, kde tento pátek a sobotu pořádáme slavnost města. Náměstí i jeho okolní ulice zaplní hudba, divadlo, workshopy nebo ukázky aktivit našich spolků a klubů. Zaspívá například Aneta Langerová, Jana Kirchner, ale i Kolárovci nebo kapela Jiné kafe. Program je sestavený pro všechny věkové kategorie, pro celé rodiny. Určitě se nebudete nudit. Na setkání s vámi se těší Stanislav Kopecký, starosta města.
0: Možná jste se vybrali, takže bavte se, užívejte, ať je všude, kde jsme s vámi, nebo kde jste s Rádiem Čas. Fajn, teď hity, které milujete.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Dnes se můžeme těšit na prosluněnou oblohu a místy nás čekají i tropy. Většinou bude polojasno, místy oblačno s teplotami od 26 do 30 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 20 stupňů Celsia.
2: Rádio Čas.

0: Čas.
1: Tak já to vezmu takhle, pátek plus poukaz na oběd, dám k tomu rovná se nejhezčí pracovní benefit. Ne, teď to bude platit a život v práci třeba už teď nabere úplně jiné grády při pátku, jinak Radka bude spojovat danou firmu s rádiem Čas a obědovkou a věřím, že se dovolám. Takže pojďme na vybrané telefonní číslo a jedeme 6, 3, 4, 2, 2, 4, 7. Tak a jdu to zkusit. Tak zdá se, že nám to zvoní. Tak ještě halo, halo, Radko, zvednou telefon a zavoní to na vašem firemním stole. Obědovkou z rádia Čas. Tak pátek, 11:45. Může to být porada, může to být už oběd. Může to být i to, že všechno stihneme strašně rychle, už jsme doma. No, že by ne, že by nic, že by to nevyšlo. Takže ještě třikrát, jo? Jednou. Jinak do obědovky se můžete registrovat přes naše webovky. Obědovka, najdete registrace 5 minut a třeba pondělí volám vám. Takže naposledy, ne. Radka už má asi jiné plány, nebo třeba teď zákazník, nevím, je to těžké někdy. Tak jo, tak já to zkusím zase v pondělí s obědovkou a rád popřeju dobrou chuť. Teď ale hezký den s rádiem Čas a další hity, které milujete.
0: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
5: Rádio Čas. Hity, které mi...

0: Páteční 12. hodina, to už se dobře říká, se mnou ve studiu Majky, ahoj.
1: Krásné poledne,
0: ahoj. Někdo končí, někdo začíná.
1: Tak to páteční odpoledne je takové pohodové, přece jenom páteční odpoledne, ano, já mám před dovolenou ještě, takže mě čeká 9 dní volna, no já si nestěžuju.
0: Ale víš, mám vždycky pátek radši než třeba neděli.
1: Pondělí.
0: Neděli, tak to vůbec nesrovnáš, jo.
1: Souhlasím.
0: Hele, žádlivost u tebe.
1: No, včera jsme to rozebírali s partnerkou. Já jsem se díval, jaké máme téma, tak jsem se ptal, jestli jsem žárlivý nebo nejsem. No. Tak mi říkala, že tak akorát, tak přirozeně. Já osobně si myslím, že nejsem, ale když jsou nějaké situace, které mi nejsou příjemné, tak to trošku projevím sám takovou svoji nějakou lehkou žárlivost. Ale určitě to není v nějakých mezích zakazování a takové věci. To určitě
0: patří to k lásce, důvěřuji, ale prověřuji.
1: Přesně tak.
0: Jo. Takže dále už s vámi bude Majky, my jdeme na aktuální zprávy rádia Čas, máme pro vás novinky a 4 minutky a bude pravé poledne, takže pokud třeba teď obědváte, přeju dobrou chuť.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert rádia Čas 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
10: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
11: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
12: Kámen a zahrada. Kámen.zahrada.cz.
13: Řidiči aktuálně si dávejte pozor v Bohumíně v ulici Tovární. Havaroval tady náklaďák, může hrozit omezení provozu. Dále buďte opatrní na Zlínsku na silnici v oblasti Biskupice. Stala se tady nehoda osobního auta. Na místě jsou záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
14: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
13: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. Hygienici v Česku letos provedli přes 1300 kontrol dětských táborů. Udělili 51 pokut za více než 170 tisíc korun, hlavně kvůli jídlu, pitné vodě nebo chybějícím dokladům. Žádný tábor ale nemuseli sami ukončit. Řešilo se ale předčasné ukončení pobytu kvůli nákaze norovíru a také případ žloutenky. Celkově hygienici hodnotí průběh letošních táborů jako klidný.
14: Morava aktuálně.
13: Letiště v Ostravě rozšíří zimní nabídku o přímé lety do Keni. Nově se bude létat do Mombasy během zimní sezóny. Prodlouží se také sezóna letů do egyptského Marsa Alam, a to až do jara. Ostravské letiště tak nabídne více možností, jak vyrazit za teplem i mimo hlavní sezónu. Rožnovské dny sociálních služeb přiblíží pomoc, která mění životy. Nabídnou také jarmark neziskových organizací, na kterém návštěvníci poznají služby a projekty pomáhající lidem v různých životních situacích. Akce se uskuteční od 7. do 11. září. Více nám sdělila mluvčí města Adéla Kousalová.
12: Tradiční akce představí organizace, které ve městě pomáhají rodinám s dětmi, seniorům, lidem se zdravotním postižením i osobám ohroženým sociálním vyloučením. Návštěvníky čeká pestrý kulturní program, setkání s poskytovateli sociálních služeb, oceňování osobností, ale také možnost stát se dárcem krve nebo se zapsat do registru dárců kostní dřeně.
2: Rádio Čas, sport.
13: A fotbalisté MFK Karviná nastoupí dnes proti týmu SK Kladno. Utkání šance národní ligy začne v 18 hodin na městském stadionu v Karviná.

0: Právě na Rádiu Čas. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
3: Nemyslím si.
2: Ale tak, prosím tě.
3: Někdo potřeboval říct přesný čas.
2: A co třeba zprávy, že teďka budou být?
4: Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
3: Já bych řekl vůbec pohodu.
2: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
3: Tam zmíná malý šum.
4: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.
1: Rá-

odpoledne s Rádiem Čas a v tuto chvíli už také se mnou s Mirkem Rešlem a my se za chviličku podíváme do Dánska, konkrétně do jedné místní restaurace, která přišla se skvělým způsobem, jak bojovat proti plýtvání. Myslím si, že vás se docela zaujme, podrobnosti za chvilku, teď už ale muzika. Zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Také v pátek odpoledne se držíte vlny Rádia Čas a my se podíváme na plýtvání jídlem. To je, myslím si, docela velký problém, známe to z restaurací a podobně. A největší problém s tím mají řetězce All You Can Eat, takzvané restaurace, kde si můžete dát cokoliv chcete. No a tam samozřejmě spousta věcí zbyde na talíři, myslím si, že to známe také z All Inclusive hotelů a podobně. No a pak se to všechno vyhazuje. No a dánská restaurace, kde právě funguje princip All You Can Eat, přišla s netradičním způsobem, jak bojovat proti plýtvání. Pokud host nechá na talíři tři a více kousků masa, tak za každý z nich zaplatí zhruba 81 korun navíc. No a co jsem se dočetl, tak majitelé to chválí a říkají, že se jídla vyhazuje výrazně méně. A myslím si, že docela dobrý způsob na to bojovat proti jídlem. Prostě, když nám něco zbyde, tak si za to připlatíme. No a nabrat si můžeme kdykoliv více. Ode mě další muzika, hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máme.
6: Kolik?
5: Stovku.
6: Na co?
5: Na koláč.
7: Kuju.
6: Není zač.
5: Máme.
6: Kolik?
5: 300.
6: Na co?
5: Na kino. Kuju.
6: Není zač.
7: Máme.
6: Kolik?
7: 500.
6: Na co?
7: Na jídlo.
6: Není zač.
8: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
9: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu.

0: Páteční odpoledne s Rádiem Čas, já jsem před chvilkou mluvil o obědech a když jsme u té doby oběda, která mimo jiné ještě v tuto chvíli trvá, tak u nás v éteru Rádia Čas si každý všední den od pondělí do pátku můžete vysoutěžit oběd úplně zadarmo a to je nejenom pro vás, ale také pro kolegy ve vaší firmě, stačí jenom poslouchat a zaregistrovat se do obědovky Rádia Čas cazradio.cz. No a vždy mezi 11. až 12. hodinou kolega Aleš Šklubal zavolá někomu z vás a pokud se dovolá a vy prokážete, že u vás v práci posloucháte naše rádio, tak máte oběd ještě ten den na stole. Tak držím palce, ať příští týden nadělujeme úplně celý týden. No a teď se pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se můžeme těšit na prosluněnou oblohu a místy nás čekají i tropy. Většinou bude polojasno, místy oblačno s teplotami od 26 do 30 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 20 stupňů Celsia.

0: Páteční odpoledne s Rádiem Čas. Slast pro uši, docela slyšet páteční odpoledne, alespoň pro ty z vás, kteří máte o víkendu volno, budete si užívat ještě to poslední takové, dejme tomu, teplé počasí, které zatím míváme. Každopádně dneska v éteru Rádia Čas na Facebooku a na WhatsAppu řešíme žárlivost a ptáme se, jak moc jste žárliví. Na stupnici od 1 do 10 napsala také Vladka. Na začátku vztahu to bylo 10, ale po 17 letech manželství je to asi na dvojce nebo trojce. Ne, že by nebyl důvod žárlit, on stále je, ale je to hodně o vzájemné důvěře. A pod to já se podepíšu, protože dle mého je důvěra základ. Ode mě další muzika, hity, které milujete, a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 3 minuty 13. hodina. Slovo si bere Martin, máme pro vás informace z dopravy a také zprávy. Povíme si, že v Česku usnadní přístup ke zdraví nová mobilní aplikace.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu, vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
5: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků, 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
7: Řidiči, stále si dávejte pozor v Bohumíně v ulici Tovární. Havaroval tady náklaďák, může hrozit omezení provozu. Dále buďte opatrní na Jesenicku na silnici v oblasti Soupíkovice. Havaroval zde motorkář. A pozornost se vyplatí v oblasti Brno-Střed v ulici Bauerova. Stala se tady nehoda dvou osobních aut, může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Dobré odpoledne, časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku lidem usnadní přístup ke zdraví nová verze mobilní aplikace. Elektronická zdravotní karta, takzvaná S-karta, nově nabídne také výsledky prohlídek a ukáže, na jaká preventivní vyšetření mají lidé nárok a kdy je naposledy absolvovali. Obsahuje také výsledky laboratorních testů a do budoucna mají přibýt elektronické žádanky. Zdravotní informace tak budou mít lidé pohodlněji na jednom místě.
9: Morava aktuálně.
7: Moravskoslezský kraj spustil nový platební portál pro obce. Pro občany to znamená konec složenek, hledání správného účtu nebo návštěv úřadu. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
10: Občané budou moci zaplatit kdykoliv a odkudkoliv, třeba z domova, práce nebo prostřednictvím mobilního telefonu, bez čekání na úřadu a bez zbytečného papírování. Prostřednictvím portálu bude možné uhradit například poplatek za odpady, psy, pronájem hrobového místa nebo rodičovské platby spojené se školami a školskými zařízeními.
7: Nový platební portál je určen obcím do 15 000 obyvatel. Brněnská MHD získává přesnější přehled o cestujících. Každý nástup i výstup teď dokážou zachytit kamery přímo ve vozech. Data pomohou lépe plánovat provoz a reagovat na potřeby cestujících.
9: Rádio Čas, sport.
7: A českým kajakářům se v Paříži tentokrát příliš nedařilo. Vít Přindyš obsadil ve finále světového poháru 7. místo. Kateřina Beková dojela 10. Jakub Krejčí ani Jiří Prskavec se do finále neprobojovali a skončili už v kvalifikaci.

0: 25 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
3: Nemyslím si.
2: Ale tak, prosím tě.
3: Kdo potřeboval říct přesný čas.
2: A co třeba zprávy, že teďka budou být? Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
3: Já bych řekl vůbec pohodu.
2: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
3: Tam zmínám malý šuml.
2: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Dnes rádiem Čas a dnešní 4. zářijový den patří všem Jindřiškám a Rozálím, které dneska slaví svátek, tak samozřejmě přejeme všechno nejlepší. Ode mě další muzika, hity, které milujete. Za chviličku nahlédneme do světa sportu a podíváme se také na to, jak vypadalo dnešní Víš, nevíš. Teď už muzika.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Pokud jsem si dneska nebo toto léto něco vyzkoušel ohledně sportu, tak je to lezení po horolezecké stěně a rozhodně to doporučuji. Je to skvělý zážitek, zvlášť když jsou u toho profesionálové, kteří vám pomůžou. A to můžete zažít třeba v lezeckém centru Hangár Ostrava. Jedná se o největší lezecké centrum v Moravskoslezském kraji. Užijete si tady moderní lezecké stěny, děti se můžou zabavit v rozlehlém pohybovém parku. Takže ať už jste profíci nebo amatéři, tady se rozhodně přijdete na své lezecké centrum Hangár, tak pokud vyrazíte, přeji příjemné sportovní zážitky.
0: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Je tady páteční odpoledne, ale my se přesuneme ještě do dnešního rána, protože tak jako každý všední den od pondělí do pátku, i dnes mezi 6. až 9. hodinou v éteru Rádia Čas probíhal pořad Dobré ráno Moravo a v něm víš, nevíš. Tak když máme ten pátek, pojďme ještě trošku procvičit hlavičky a zjistit, jak bychom třeba dokázali poznat jednotlivé dezerty. Já se teda přiznám, že já na sladké vůbec nejsem, takže tady bych asi hodně tápal. No schválně, viděli byste i vy?
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Odkud pocházejí tyto dezerty? Zajímá mě země, odkud pocházejí. Mm-hmm. Moči.
4: Japonsko?
3: Ano. Halo, halo. Já vám řeknu, co to je. No. Je to led, kondenzované mléko, ovoce, želé, tapioka, fazole a ube.
0: Tak nějaké Mexiko?
4: Já jsem ho viděl. Mm-hmm.
3: A halo, halo.
4: Mě to lákalo. Nějaká Latinská Amerika?
3: Filipíny jsou.
4: Ne, tak to si neuznáme. Mm.
3: No a potom tady máme dondurma, což je zmrzlina z mléka, cukru a salepu.
0: Tak to bude nějaký Tibet, něco tam tím směrem.
4: To spíš bych řekl nějaká Arábie. Mm-hmm. Takže já nevím, Spojené arabské Dubaj, Emiráty,
0: no právě.
4: Nevím, Katar, Oman.
3: Jdeš hezkým směrem.
4: Ale
3: Dubaj,
4: špatně.
3: Dubaj byla i v nabídce, ale ne, je to Turecko. Dnes je v Austrálii den makadamových ořechů. Jsou to jedny z nejtvrdších ořechů na světě. A podle čeho jsou pojmenovány?
4: Máš tam ABC, ano. Protože to jsme neslyšeli.
3: Za A, podle stromu, na kterém rostou.
4: Ano.
3: Za B, na počest skotského chemika Johna Makadama. A nebo po australském vládci Makadamiovi.
0: Já bych řekl ten vládce asi.
4: Mně se líbí to B a po jeho oříšcích.
0: Po chemikovi, že by se oříšky jmenovaly po chemikovi.
4: Řekl, víš, jak on to...
0: On to je skoro jako tvůj výmysl,
4: Rádio. Hele, jsou nové oříšky, on říká, jsou jako moje. A jak se jmenuješ Makadam?
3: A tak to bylo.
4: Jo?
0: Ne, ježíš, to je hezké.
3: Akorát, ale nevím, jak s těma oříškama.
4: Já vím, no.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
5: V sobotu se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem a taky se nám o něco ochladí. Většinou čekáme polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a teplotami od 21 do 25 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 15 stupňů Celsia.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Držíte si Rádio Čas a jestli je nějaký seriál, na který se můžu koukat neustále a pořád dokola, tak je to The Big Bang Theory, teorie velkého třesku, mimo jiné i včera jsem koukal a dneska jsem se dočetl docela zajímavou informaci, protože Jim Parsons, tedy představitel Sheldona, není žádným tajemstvím, že se stal jednou z největších televizních hvězd právě díky Sheldonovi, ale i to se vybralo svojí daň, herec totiž byl potom psychicky, fyzicky vyčerpaný a rozhodl se skončit a díky tomu skončila celá teorie velkého třesku. Ale co jsem se dočet, tak tvůrci mu za další dvě série tohoto seriálu nabídli neuvěřitelných 50 milionů dolarů, což je v přepočtu zhruba miliarda korun. No, ale Parsons řekl ne, jeho odchod nakonec znamenal konec celého seriálu a i přes miliardu se rozhodl chránit svoje zdraví a nepokračovat v tomto kultovním seriálu. No, docela zajímavé. Ode mě další muzika, hity, které milujete a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Jurov, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

Rádio Čas. Rádio Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: S Luisem Capaldy uzavíráme tuto hodinku za 2 minuty 14 a slovo se teď bere Martin. Máme pro vás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy. Řekneme si, že Evropu čeká teplý a deštivý podzim. Podrobnosti za chvilku.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
5: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
6: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
7: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v oblasti Moravská Ostrava a Přívoz v ulici Slovenská. Osobní auto se střetlo s dodávkou, hrozí omezení provozu a stále buďte opatrní v oblasti Brno Střed v ulici Bauerova. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Hezké odpoledne, časáci, jsou tady opět aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. Evropu čeká podle prvních výhledů teplý a deštivý podzim i zima. Meteorologové očekávají nadprůměrné teploty a hlavně více srážek. V nížinách tak může místo sněhu častěji pršet. Podle televize LTV Plus by na horách, ale při ochlazení mohly přijít vydatnější sněhové nadílky.
8: Morava aktuálně.
7: Bohumínská nemocnice mění klasická lůžka za modernější. Nových 45 postelí nabídne pacientům větší pohodlí a personálu usnadní péči o ně. Podrobnosti dodává mluvčí města Jana Končítková.
9: Nové sestavy zdravotnických lůžek, matrací a nočních stolků zamíří na oddělení dlouhodobé a následné péče, kde se zdravotníci starají o osoby po komplikovaných úrazech, operacích a závažných onemocněních. Tento typ má elektrické nastavení výšky celé konstrukce a také sklonu zádové a nožní části. Snadné ovládání pak pomáhá zaměstnancům při ošetřování a manipulaci s klientem.
7: Na Valašsku se mezi včelstvy dál šíří mor včelího plodu. Kvůli nákaze už museli včelaři zlikvidovat téměř 40 včelstev. Úly i vybavení skončily v ohni, aby se nemoc dál nešířila. V okolí teď odborníci kontrolují další včelstva a jejich přesun není povolen.
8: Rádio Čas, sport.
7: A fotbalisty Sigmy Olomouc čeká zítra zápas šance ligy proti Bohemians Prahy.

0: Finální šance Národní ligy začne o 14:30 odpoledne na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. V sobotu očekáváme polojasno až oblačno, místy s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
3: Nemyslím si.
2: Ale tak prosím tě.
3: Kdo potřeboval říct přesný čas.
2: A co třeba zprávy, že teďka budou být.
4: Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
3: Já bych řekl vůbec pohodu.
2: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
3: Tam zmíná malý šuml.
4: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.

Páteční odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem. Samozřejmě z hity, které milujete, ty vám budeme servírovat a hrát stále a neustále. No a protože je před námi víkend, tak ode mě za chviličku tipy, kam můžete vyrazit. Teď už ale muzika.

0: Pojďte se bavit.
1: Víkend je před námi a já tady mám pro vás opět tipy, kam můžete vyrazit. A tento víkend v Nové Míčině startují už pořadí 30. slavnosti města. Akce startuje už dneska, potrvá až do zítřka. A co všechno na vás čeká, to už nám prozradí starosta města Stanislav Kopecký.
2: Rád bych pozval všechny do Nového Jičína, kde tento pátek a sobotu pořádáme slavnost města. Náměstí i jeho okolní ulice zaplní hudba, divadlo, workshopy nebo ukázky aktivit našich spolků a klubů. Zaspívá například Aneta Langerová, Jana Kirchner, ale i Kolárovci nebo kapela Jiné kafe. Program je sestavený pro všechny věkové kategorie, pro celé rodiny. Určitě se nebudete nudit. Na setkání s vámi se těší Stanislav Kopecký, starosta města.
1: No a zvu také na festival Chutě kraje, který putuje po 5 městech v Olomouckém kraji. Tuto neděli 6. září zamíří do olomouckého Rozária. O tom, že tato oblíbená kulinářská akce nepřináší jen výjimečné gastrozážitky, ale také pestrou zábavu, nás přesvědčí i jeden z vystupujících, a to kouzelník Antony Brtník.
3: Ve 3 hodiny odpoledne tady budu mít kouzelnickou show. Uvidíte nejstarší kouzlo na světě. Dále vám ukážu kouzlo Pacific a možná vám vyčaruji i peníze. A předvedu vám i speciální kouzlo, které uvidíte jenom tady. A kdo přijde dřív, tak od 1:30 uvidí kouzla na blízko. Mikromagy u hlavní stage. A pak ve 3 hodiny odpoledne proběhne i vystoupení na pódiu. Tak přijďte, těší se na vás nejvyšší český kouzelník Antony Brtník.
1: Spousta skvělých akcí, tak ať vyrazíte kamkoliv, příjemně se bavte.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
0: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
7: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
8: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
7: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
8: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
7: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
8: Ne.
7: Proč to děláte?
8: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka, šaty dělají člověk.
9: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: pátku si držíte vlny Rádia Čas a my se dneska ptáme na žárlivost. Ptáme se, jak moc jste žárlivý, a napsala třeba Pavla: zdravá žárlivost do vztahu patří, ale vztah je hlavně o důvěře, takže záleží na tom, jak by se k sobě chovali, a s tím já naprosto souhlasím. Něco podobného si myslí také Vladka, ta napsala: na začátku vztahu to bylo 10, když vememe stupnici od 1 do 10, ale po 17 letech manželství je to asi na 2 nebo 3. Ne, že by nebyl důvod žárlit, on stále je, ale je to hodně o vzájemné důvěře. Tak dejte vědět vy ostatní. Facebook, WhatsApp, Rádia Čas 77 66 12 800. No a teď se pojďme podívat, jaké bude zítra počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V sobotu se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem a taky se nám o něco ochladí. Většinou čekáme polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a teplotami od 21 do 25 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 15 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rádio Čas.
1: Kolem celého těla, co tě pomotává na duši očí.
0: Ty, které milujete.
2: Čas. Rádio Čas.
0: Hity, které milujete.

0: Radku vám v tuto chvíli dělá Rádio Čas a já tady mám pozvánku na náš hudební svátek, protože tak jako každý rok, tak i letos budeme slavit, a to s datem 21. listopadu 2026. Rádio Čas připravuje megakoncert Rádio Čas pro všechny bezva lidi v Mustang Aréně a letos s naprosto našlapaným programem vystoupí skupina Europe, David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Budeme tam také my, moderátoři a tým Rádio Čas, ale hlavně vy, naši posluchači. Tak pokud ještě nemáte lístky, doporučuji na nic nečekat, na našem webu cazradio.cz jsou aktuálně v předprodeji. No a ode mě už další muzika, hity, které milujete, a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Radiočas. Radiočas. O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Tou hodinou posloucháte Rádio Čas, po 15. už se na vás těší Terka Puferka, ale ještě předtím předám slovo Martinovi. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy. Zůstaňte s námi.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z Dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
9: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusu novém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
10: Hej ty, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo diváťák.
11: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
12: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor ve Slezské Ostravě v ulici Betonářská poblíž věznice Heřmanice. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Dále buďte opatrní v Kroměříži v oblasti Holešov v ulici náměstí doktora Edvarda Beneše. Osobní auto se střetlo s chodcem, na místě je policie. A pozornost se vyplatí na dálnici D1 na hlavním nájezdu a výjezdu v oblasti Brno-jih ve směru na Prahu. Dodávka se srazila s nákladním autem. Může hrozit omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
13: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
14: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. Hygienici v Česku letos provedli přes 1300 kontrol dětských táborů. Udělili 51 pokut za více než 170 tisíc korun, hlavně kvůli jídlu, pitné vodě nebo chybějícím dokladům. Žádný tábor ale nemuseli sami ukončit. Řešilo se ale předčasné ukončení pobytu kvůli nákaze noroviry a také případ žloutenky. Celkově hygienici hodnotí průběh letošních táborů jako klidný.
14: Morava aktuálně.
12: Letiště v Ostravě rozšíří zimní nabídku o přímé lety do Keni. Nově se bude létat do Mombasy během zimní sezóny. Prodlouží se také sezóna letů do egyptského Marsa Alam, a to až do jara. Ostravské letiště tak nabídne více možností, jak vyrazit za teplem i mimo hlavní sezónu. Rožnovské dny sociálních služeb přiblíží pomoc, která mění životy. Nabídnou také jarmark neziskových organizací, na kterém návštěvníci

0: Více nám sdělila mluvčí města Adéla Kousalová.
1: Tradiční akce představí organizace, které ve městě pomáhají rodinám s dětmi, seniorům, lidem se zdravotním postižením i osobám ohroženým sociálním vyloučením. Návštěvníky čeká pestrý kulturní program, setkání s poskytovateli sociálních služeb, oceňování osobností, ale také možnost stát se dárcem krve nebo se zapsat do registru dárců kostní dřeně.
2: Rádio Čas, sport.
0: A fotbalisté MFK Karviná nastoupí dnes proti týmu SK Kladno. Utkání šance národní ligy začne v 18 hodin na městském stadionu v Karviná.

0: Právě na Rádiu Čas. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
3: Nemyslím si.
2: Ale tak, prosím tě.
3: Někdo potřeboval říct přesný čas.
2: A co třeba zprávy, že teďka budou být?
4: Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
3: Já bych řekl vůbec pohodu.
2: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
3: Tam zmíná malý šuml.
2: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

přemyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Hity, které milujete.
2: Čas. Radio Čas. Tak když spolu spíš.

0: S námi na vlnách Rádia Čas. Já doufám, že si užíváte pohodové páteční odpoledne. Vlastně první víkend, který nás čeká po týdnu, kdy jsme zase nastoupili zpátky do školy. Teda ne, že bych já někam do školy nastupovala, ale ať už jste prvňáci nebo v jakémkoliv jiném ročníku, držím palce, ať se podaří do toho vplout opravdu tou pravou nohou. Přeci jenom první týden je vždycky takový seznamovací, vzpomínací, no ale od pondělka to už se to rozjede zase ve velkém. Takže užijte si pořádně víkend, odpočiňte si a vstřebejte ty první dojmy z letošního školního roku. Od mikrofonu se hlásí Terka Fuferka, budem tady spolu až do 6. hodiny a já mám pro vás spoustu informací a spoustu skvělé muziky, tak určitě zůstaňte i nadále na vlnách Rádia Čas.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
7: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
1: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
8: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.
3: Čas. Rádio Čas.

0: vzpomínka na film Snowboardiáci společně s úžasnou písní On My Head Dana Barty. No a my se teď podíváme opět na pořad Jeste s rozumem, který má pod svým palcem Evička Rigler. Přičemž téma, které se rozebíralo v tom prvním školním týdnu, jsou papriky. Úžasná to zelenina, která se výborně dá chroupat jak za čerstva, tak zároveň i do různých pokrmů, povařit, upéct, grilovat a tak dále. No a my se společně s Evčou podíváme na to, proč jsou vlastně papriky tak zajímavá zelenina a hlavně, jak jsou na tom nutričně. Protože i to se třeba hodí přidávat dětem na školní svačinky, tak pojďme si to mrknout podrobně. Přičemž pokud jste tento díl pořadu Jeste s rozumem neviděli, zítra doporučuji naladit si rádio čas po 10. hodině, protože to poběží repríza.
1: Paprika je skvělá nejenom jako oživení našeho talíře, ale může být také velmi prospěšná pro naše srdce a cévy. A to se o ní moc neví. Paprika totiž obsahuje látky, které pomáhají chránit cévy a podporují jejich správné fungování. A díky obsahu draslíku může přispívat také k udržení normálního krevního tlaku. Paprika je taky zajímavá tím, že obsahuje kapsaicin, přirozenou látku, která stojí za pálivostí takových těch ostřejších odrůd. My jsme tomu jako děti kdysi říkali štipkavost, takže štipkavá paprika. A právě ta obsahuje kapsaicin, který je předmětem řady výzkumů pro své účinky na metabolismus a prokrvení našeho organismu. No a zajímavé je taky to, že paprika může být skvělým pomocníkem pro naše trávení. Obsahuje totiž vlákninu, která je důležitá pro správnou funkci střev a prospívá tak našemu trávícímu systému a nejenom jemu.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: V sobotu se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem a taky se

0: Ladíte Rádio Čas, no a v rámci tohoto týdne proběhla jedna významná událost a jedná se konkrétně o svatbu zpěvačky Dary Rollins a fotbalisty Pavla Nevdyra. Přičemž já jsem se sledovala celkově tady tenhle jejich příběh, jak se dali dohromady před zhruba 5 lety a vím moc dobře, že z toho, co už Dara prozradila, nebyla to láska na první pohled a zároveň nikdy nebylo vyloženě snem Dary Rollins se vdávat, protože měla pocit, že ještě nikdy po svém boku neměla muže, kterému by chtěla dát úplně všechno. No a to se právě změnilo, když se potom dali dohromady právě s Pavlem Nedvědem, protože tam cítila, že se cítí opravdu absolutně uvolněně, zamilovaně, milovaně a mají spolu opravdu velice příjemný vztah. To teda tvrdí i jejich okolí, že opravdu jako pár spolu fungují velmi dobře. Vzali se konkrétně 2. září, tedy v úterý, u italského jezera Lago Maggiore. Můžete se když tak mrknout na internetu, jsem zatím objevila jenom fotku, kde mají prstýnky. Na takové ty klasické svatební fotky si asi budeme muset ještě počkat, pokud se s námi o ně Dara podělí, což se ale myslím, že ano, ona ráda sdílí všechny možné zákoutí svého života a různé okamžiky důležité. Takže držíme palce a samozřejmě moc gratulujeme spokojenému páru, no a snad to vydrží.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
5: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.

Rádio Čas. Rádio Čas. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Vašeho času. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají, zatáčky, toší se svět.

0: Posloucháte Radio Čas, no a přátelé, máme za necelé 2 minuty 16 hodin. Pokud máte chvíli, zastavte se na našem Facebooku Radia Čas, kde dneska zjišťujeme, jak moc jste žárliví. Na stupnici od 1, kdy to je nejméně, do 10, kdy to je absolutní žárlivost, jak byste se označili. I na tohle téma si posvítíme v následující hodince. Teď si ale dáme zprávy ze světa i z domova a také čerstvé informace ze silnic od Martina.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
8: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Bruzovicích na silnici poblíž oblasti Bruzovičky. Stala se tady nehoda osobního auta a motorkáře. Dále buďte opatrní v Kaňovicích, kde se taky střetlo osobní auto s motorkou. Probíhají zde záchranné a vyprošťovací práce. Může hrozit omezení provozu. A pozornost se vyplatí v Rožnově pod Radhoštěm v ulici 1. Máje. Srazila se tady dvě osobní vozidla. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré odpoledne, časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku lidem usnadní přístup ke zdraví nová verze mobilní aplikace. Elektronická zdravotní karta, takzvaná S-karta, nově nabídne také výsledky prohlídek a ukáže, na jaká preventivní vyšetření mají lidé nárok a kdy je naposledy absolvovali. Obsahuje také výsledky laboratorních testů a do budoucna mají přibýt elektronické žádanky. Zdravotní informace tak budou mít lidé pohodlněji na jednom místě.
2: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj spustil nový platební portál pro obce. Pro občany to znamená konec složenek, hledání správného účtu nebo návštěv úřadu. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
3: Občané budou moci zaplatit kdykoliv a odkudkoliv, třeba z domova, práce nebo prostřednictvím mobilního telefonu, bez čekání na úřadu a bez zbytečného papírování. Prostřednictvím portálu bude možné uhradit například poplatek za odpady, psy, pronájem hrobového místa nebo rodičovské platby spojené se školami a školskými zařízeními.
0: Nový platební portál je určen obcím do 15 000 obyvatel. Brněnská MHD získává přesnější přehled o cestujících. Každý nástup i výstup teď dokážou zachytit kamery přímo ve vozech. Data pomohou lépe plánovat provoz a reagovat na potřeby cestujících.
2: Rádio Čas, sport.
0: A českým kajakářům se v Paříži tentokrát příliš nedařilo. Vít Přindyš obsadil ve finále světového poháru 7. místo. Kateřina Beková dojela 10. Jakub Krejčí ani Jiří Prskavec se do finále neprobojovali a skončili už v kvalifikaci.

0: až 25 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
3: Nemyslím si.
2: Ale tak prosím tě.
3: Kdo potřeboval říct přesný čas.
2: A co třeba zprávy, že teďka budou být? Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
3: Já bych řekl vůbec pohodu.
2: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
3: Tam zmíná malý šuml.
2: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.

0: Posloucháte Rádio Čas, právě nám dohrála Beyoncé se svou písní Halo. Já musím říct, že tenhle ploužák na mě vždycky dýchne takovou tu energii, kdy začnu vzpomínat na školní léta. Teď mám na mysli základku a třeba takové to ježdění na tábor, úplně první diskotéky. No a samozřejmě, že když začal hrát ploužák Halo, všechny dámy úplně napětě čekaly, jestli se nějaký chlapec objeví a vyzve k tanci, protože na tenhle song jste rozhodně nechtěli sedět. Přesuňme se ale do roku 2026, protože ten je pro Beyoncé významný nejenom proto, že oslavila své 45. narozeniny, ale právě k této příležitosti se rozhodla, že vydá i velkou luxusní edici alba Birthday k jeho 20. výročí. Konkrétně teď 4. září se to stalo, takže přímo dneska. No a vy se můžete podívat na opravdu dlouhou digitální stopu, zároveň se to dá dostat i jako na CDčko, vinyl, kdybyste náhodou chtěli mít přímo doma tohle albíčko. A důležité je, že tahle edice obsahuje i dosud nevydané písně, jako třeba Can I Watch You, kterou produkoval Pharrell Williams, My First Time a nebo třeba další song Morning Dew a spoustu dalších. Takže určitě, pokud si chcete udělat příjemný večer s hudbou, která stojí za to, mrkněte na tohle album.
1: Hity, které milujete. Radio Čas. Nosím černý bro.

0: Maroon 5 na vlnách Rádia Čas. No a přátelé, já tady mám jednu pozvánku, která se bude týkat pozdějšího času, konkrétně listopadu. Jasně, ještě si užíváme babí léto a těch akcí je pořád z kraje září velké množství, ale v listopadu bude probíhat jedna, u které rozhodně nechcete chybět. Jedná se totiž o náš mega koncert Rádia Čas pro všechny bezvalidi, který tradičně bude probíhat v Ostravar aréně a já věřím tomu, že to opět bude naprosto nezapomenutelný zážitek. V rámci svého 40. výročí k vydání legendárního alba The Final Countdown přijede kapela Europe, takže světově známá pecka, na kterou si rozhodně zaburácíme, takže rozespíváme celou arénu. Dále se ale můžete těšit také na skvělé české umělce, jako je například kapela Olympic, Lenny společně s Marpem a v neposlední řadě také David Koller se svým úžasným a nezaměnitelným hlasem. Takže já věřím, že jakýkoliv časácký fanoušek u tohle prostě nesmí chybět. No a samozřejmě těšit se na vás budeme i my všichni z týmu Rádia Čas.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kačup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál Nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
7: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Časno a přátelé, pojďme si posvítit na známou zpěvačku Rihannu, která v posledních letech spíše než jako zpěvačka funguje jako opravdu velmi šikovná podnikatelka a má opravdu obrovské množství různých produktů, ať už jsou to oblečení, různé stahovací prádlo a mimo to třeba i kosmetika. Já zase...
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V sobotu se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem a taky se nám o něco ochladí. Většinou čekáme polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a teplotami od 21 do 25 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 15 stupňů Celsia.
0: Přátelé, já se omlouvám, že jsem se odmlčila, normálně jsem se zakašlala, takže se přiznaně tady omlouvám všem a pojďme zpátky za Rihannou. Její značka Fenty Beauty opravdu sklízí obrovské úspěchy, ale ona zároveň v letošním roce pokořila velký úspěch i v rámci zpěvu, protože na Spotify překonala historický milník, kdy její hit Only Girl dosáhla hranice 2 miliard streamů a to už opravdu stojí za to, když se jedná o starší píseň.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Yeah. Rádio Čas, kam za sportem.
1: Posloucháte Rádio Čas, máme tady první víkend toho prvního školního týdne. No a pokud byste si chtěli trošku protáhnout své tělo a třeba zkusit své možnosti, doporučuji navštívit Hangár Ostrava. Tam totiž máte největší bilderingové centrum v Moravskoslezském kraji a můžete si užít všemožné moderní lezecké stěny. Určitě se vyplatí vzít sebou i menší děti, protože ti se perfektně zabaví v rozlehlém pohybovém parku. No a je to jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé, kteří už mají spoustu zkušeností. Takže já sama za sebe určitě doporučuji.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz

0: Rádio Čas. Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou.

0: Posloucháte Rádio Časno a dneska rozebíráme na našem Facebooku, jak moc jste žárlivý na škále 1 až 10. Tak já bych si úplně sleku řekla, že 1, protože mě žárlivost nikdy nějakým způsobem neovládala a přiznám se, že jsem asi vlastně pocit žárlivosti nikdy ani vůči nikomu necítila. Neb tomu vlastně nerozumím, proč by člověk na někoho měl žárlit, když si navzájem důvěřují. Ale jsou na to samozřejmě rozporuplné názory. Já tady koukám, že například Hanka to vidí asi podobně jako já. Spíše nejsem, nikdy jsem nad tím nepřemýšlela. Pavla zase píše, že zdravá žárlivost do vztahu patří, ale vztah je taky o důvěře, takže záleží na tom, jak by se k sobě chovali. Dana píše malinko, ano, tedy jedna, nic se nemá přehánět. A v neposlední řadě Hana, kdysi na začátku vztahu to bylo i 10, ale teď po 34 letech bych to viděla kolem 2. Už by mě to žárlení ani nebavilo. Co se má stát, se stejně stane a s tím naprosto souhlasím. No a my už se pojďme podívat na to, jak to aktuálně vypadá na silnicích a zároveň nás čekají i zprávy ze světa i z domova, které pro vás má Martin.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
6: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
7: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám solarmont.cz.
8: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Karviné v ulici Bezručova. Osobní auto se střetlo s motorkou. Může hrozit omezení provozu. Dále buďte opatrní v oblasti návsi na Frýdecko-Místecku. Dodávka se srazila s osobním autem. A pozornost se vyplatí na Zlínsku v Uherském Hradišti v ulici Prostřední. Stala se tady nehoda dvou osobáků. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Hezké odpoledne, časáci, jsou tady opět aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. Evropu čeká podle prvních výhledů teplý a deštivý podzim i zima. Meteorologové očekávají nadprůměrné teploty a hlavně více srážek. V nížinách tak může místo sněhu častěji pršet. Podle televize LTV Plus by na horách, ale při ochlazení mohly přijít vydatnější sněhové nadílky.
9: Morava aktuálně.
8: Bohumínská nemocnice mění klasická lůžka za modernější. Nových 45 postelí nabídne pacientům větší pohodlí a personálu usnadní péči o ně. Podrobnosti dodává mluvčí města Jana Končítková.
10: Nové sestavy zdravotnických lůžek, matrací a nočních stolků zamíří na oddělení dlouhodobé a následné péče, kde se zdravotníci starají o osoby po komplikovaných úrazech, operacích a závažných onemocněních. Tento typ má elektrické nastavení výšky celé konstrukce a také sklonu zádové a nožní části. Snadné ovládání pak pomáhá zaměstnancům při ošetřování a manipulaci s klientem.
8: Na Valašsku se mezi včelstvy dál šíří mor včelího plodu. Kvůli nákaze už museli včelaři zlikvidovat téměř 40 včelstev. Úly i vybavení skončily v ohni, aby se nemoc dál nešířila. V okolí teď odborníci kontrolují další včelstva a jejich přesun není povolen.
9: Rádio Čas, sport.
8: A fotbalisty Sigmy Olomouc čeká zítra zápas šance ligy proti Bohemians.

0: 20 až 25 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
2: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
3: Nemyslím si.
2: Ale tak prosím tě.
3: Někdo potřeboval říct přesný čas.
2: A co třeba zprávy, že teďka budou být?
4: Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
3: Já bych řekl vůbec pohodu.
2: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
3: Tam zmíná malý šuml.
2: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Miley Cyrus se svou ikonickou písní Flowers na vlnách Rádia Čas. No a přátelé, pojďme se podívat na příběh, který krásně ukazuje, že někdy i jeden malinký jednotlivec dokáže změnit mnohé, a jedná se o muže konkrétně z Indie, který se rozhodl, že by strašně rád pomohl trošku přírodě, protože co se budeme nalhávat. Příroda dostává v Indii a v obdobných státech opravdu velice zabrat, a to zejména třeba různé vodní toky, které jsou absolutně zanesené odpadky. No a tenhle ten mladý muž, konkrétně v bytu Tabahy, se rozhodl, že vytáhne veškeré odpadky a plasty z řeky, přičemž veškeré vybavení si platí z vlastních peněz, a i přesto, že nakonec už do rukou dostal infekci, tak stále pokračuje a získal na internetu obrovskou pozornost mnoha a mnoha lidí, kteří mu fandí. Je to neskutečné, že tu řeku ve své vesnici úplně vyčistil sám. Jako já nevím, jestli znáte takové ty obrázky různých indických řek, ale to je prostě tak, že ani nepoznáte, že se jedná o vodu, kolik tam těch odpadků je. A on to opravdu zvládl. Takže krásný důkaz toho, že když se pro něco opravdu rozhodneme, tak jsme schopni zvládnout cokoliv. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: se bavit.
1: Posloucháte Rádio Čas, my už tady máme víkend a to znamená, že se společně pojďme podívat na to, kam si můžeme vyrazit za zábavou. A je toho samozřejmě velké množství, takže já věřím, že si užijete celý víkend. Za prvé na slavnostech města Nový Jičín, kde vás čekají různé krásné oslavy, moderní zábava, koncerty s řemeslnými trhy a také bohatá regionální gastronomie. Mimo to určitě doporučuji dorazit také na největší módní událost roku, protože se jedná o přehlídku od Psycho Studio, kterou pro vás připravil Luděk Šmehlík. No a tam si můžete prohlédnout opravdu neskutečně krásné modely, které on sám navrhoval. Zároveň tam uvidíte i přední české modelky, které určitě stojí za to si prohlédnout. No a tady už máme samotného Luďka, který nám k tomu řekne více podrobností.
2: Mé jméno je Luděk Šmehlík a rád bych vás pozval na největší módní událost v Moravskoslezském kraji. Značka Psycho Studio v pátek 11.9. v Trojhalí odhalí celkem 3 nové kolekce, které představí nejkrásnější tváře českého modelingu v čele s Anetou Wignerovou a vítězkami Miss Czech Republic. Těšit se můžete také na navazující afterparty s doprovodným programem, kde zahraje známá DJka Luka.
1: 11.9. bude probíhat právě tahle přehlídka, takže určitě můžete mrknout na lístky. No a v neposlední řadě také moje pozvánka míří do Olomouckého kraje, konkrétně na tuto neděli 6. září, protože tam bude v Olomouckém rozáriu krásná akce, která přináší výjimečné gastrozážitky, ale také pestrou zábavu. No a o tom vás přesvědčí i jeden z vystupujících, což je kouzelník Anthony Brtník, který vám opět řekne ze podrobností.
3: Ve 3 hodiny odpoledne tady budu mít kouzelnickou show. Uvidíte nejstarší kouzlo na světě. Dále vám ukážu kouzlo Pacific a možná vám vyčaruji i peníze. A předvedu vám i speciální kouzlo, které uvidíte jenom tady. A kdo přijde dřív, tak od 1:30 uvidí kouzla na blízko. Mikromagy u hlavní stage. A pak ve 3 hodiny odpoledne proběhne i vystoupení na pódiu. Tak přijďte, těší se na vás nejvyšší český kouzelník Anthony Brtník.
1: Jak vidíte, nudit se opravdu nebudete.
0: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
4: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve 3 prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
7: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
8: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě 5hvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
9: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
7: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
10: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Svatováclavský hudební festival opět hostí britský vokální fenomén Wash 8. V ostravském evangelickém kostele rozezní ve čtvrtek 17. září program Give Me Your Stars. Nabídne i VIP kategorii zaručující nejlepší vstupenky a příjemné večerní setkání s umělci. Více na www.shf.cz.
14: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
15: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ladíte Rádio Čas, no a přátelé, pokud máte chvilku, zastavte se na našem Facebooku, kde dneska rozebíráme žárlivost. Jestli jste žárliví, spíše úplně minimálně, moc nad tím nepřemýšlíte, nebo naopak na plné bomby. A máme tady stupnice 1 až 10, takže nám klidně napište. Máme tady různorodé názory, třeba Vatka píše, na začátku vztahu to bylo 10, ale po 17 letech manželství je to asi 2 nebo 3. Ne, že by nebyl důvod žárlit, on je stále, ale je to hodně o vzájemné důvěře. Dana na to má zase takový názor, že píše, chovejte se vůči partnerovi s respektem a nebude důvod žárlit. Tak jednoduché to je. No a v neposlední řádě tady píše třeba Rudolf, být žárlivý, to aby stouplo moje 78 letech sebevědomí. No, já si myslím, že žárlivost je vždycky důkazem nějaké nedůvěry buď vůči sobě samému, anebo vůči partnerovi, takže se přiznám, že to beru tak, že ve chvíli, kdyby to ten člověk měl udělat, tak to stejně udělá, zastavit to nejde a aspoň, jak se říká, se smetí vynese samo. No a ve chvíli, kdy naopak člověk cítí, že tomu druhému důvěřovat může, tak proč to kazit žárlivostí? Vy nám napište, jak to s žárlivostí máte do komentářů, no a teď už se pojďme podívat na to, jaké nás zítra čeká počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V sobotu se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem a taky se nám o něco ochladí. Většinou čekáme polojasno až oblačno, místy s přeháňkami a teplotami od 21 do 25 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 15 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Ladit Radio Čas, no a podíváme se na všemožné zajímavé vynálezy, protože v dnešní době už může vzniknout opravdu úplně cokoliv a zároveň je velice těžké vymyslet něco absolutně nového, protože člověk má pocit, že všechno už bylo vynalezeno. Ale jestli v tom někdo opravdu exceluje, tak je to japonská společnost Sirius, která mimochodem před 2 lety v Berlíně přišla se sprchou, která dokáže člověka umýt přímo v posteli, aniž by ji promočila. Jako je pravda, že díky tomu už se člověk nebude muset vymlouvat, že přišel třeba z nějaké akce nebo z práce tak unavený, že jenom padl do postele a už prostě nebyl schopen vstát a dát si tu sprchu, tak tohle by bylo řešení. Ale teď přišli s novinkou, která se týká speciálního hudebního límce, což když bych to chtěla nějakým způsobem zhrnout, jedná se o to, že máte takové 2 soukromé malé reproduktory, které vám přesně dávají hudbu bez toho, aniž by tam byl takový ten tlak, který máme v uších, když si do nich dáme bezdrátová sluchátka. Já si myslím, že to určitě zní zajímavě. Údajně teda je tam i nějaká izolace od okolí a nerušíte tím ostatní. Hned jsem se vybavila, jaké někdy bývají rozepře, když si jeden z partnerů chce pouštět televizi a ten druhý má třeba špatné spaní, no a teď se hádají, že večer už se chce spát a ten druhý by ještě koukal, ale jde to slyšet. No tak tohle by mohlo být docela rozumné řešení a předpokládá se, že půjde opravdu o milionový biznis.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzívně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
5: Někdy je BIK prostě BIK. BIK může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas.

Posloucháte Rádio Čas, od mikrofonu se hlásí Terka Puferka, aktuálně nám dohrává I Wanna Dance With Somebody od Whitney Houston. No já už bych se s vámi chtěla pro dnešek rozloučit, mějte se nádherně, pořádně si užijte víkend, no a já se na vás budu těšit zase při pondělku po třetí hodině, no a hlavně, jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau!

0: Osm automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
5: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
6: Kroužkobraní. Festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní. 5. a 6. září v Avionu.
7: Stále si dávejte pozor na Karvinsku v ulici Bezručova. Osobní auto se střetlo s motorkou. Dále buďte opatrní na Frýdecko-Místecku v oblasti Návsi. Osobní auto se srazilo s dodávkou. Může hrozit omezení provozu. A pozornost se vyplatí na dálnici D1 na hlavním nájezdu a výjezdu v oblasti Brno-Jih. Stala se tady nehoda. Projíždějte opatrně. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. Hygienici v Česku letos provedli přes 1300 kontrol dětských táborů. Udělili 51 pokut za více než 170 tisíc korun, hlavně kvůli jídlu, pitné vodě nebo chybějícím dokladům. Žádný tábor ale nemuseli sami ukončit. Řešilo se ale předčasné ukončení pobytu kvůli nákaze noroviry a také případ žloutenky. Celkově hygienici hodnotí průběh letošních táborů jako klidný.
8: Morava aktuálně.
7: Letiště v Ostravě rozšíří zimní nabídku o přímé lety do Keni. Nově se bude létat do Mombasy během zimní sezóny. Prodlouží se také sezóna letů do egyptského Marsa Alam, a to až do jara. Ostravské letiště tak nabídne více možností, jak vyrazit za teplem i mimo hlavní sezónu. Rožnovské dny sociálních služeb přiblíží pomoc, která mění životy. Nabídnou také jarmark neziskových organizací, na kterém návštěvníci poznají služby a projekty pomáhající lidem v různých životních situacích. Akce se uskuteční od 7. do 11. září. Více nám sdělila mluvčí města Adéla Kousalová.
9: Tradiční akce představí organizace, které ve městě pomáhají rodinám s dětmi, seniorům, lidem se zdravotním postižením i osobám ohroženým sociálním vyloučením. Návštěvníky čeká pestrý kulturní program, setkání s poskytovateli sociálních služeb, oceňování osobností, ale také možnost stát se dárcem krve nebo se zapsat do registru dárců kostní dřeně.
8: Rádio Čas, spo.

0: stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemný podvečer.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
3: Nemyslím si.
2: Ale tak, prosím tě.
3: Někdo potřeboval říct přesný čas.
2: A co třeba zprávy, že teďka budou být?
4: Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
3: Já bych řekl vůbec pohodu.
2: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
3: Tam zmíná malý šuml.
2: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90, ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kačup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
0: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
2: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: vedoucí ukázky. Nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
3: Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu,

0: buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: baletu, vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo diváťák.
1: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
2: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
3: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
4: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
5: Nemyslím si.
4: Ale tak prosím tě.
5: Někdo potřeba říct přesný čas.
4: A co třeba zprávy, že teďka budou být? Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
5: Já bych řekl vůbec pohodu.
4: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
5: Tam zněla malý šuml.
4: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6. a 9.

0: diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
1: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
0: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
1: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
0: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
1: Ne.
0: Proč to děláte?
1: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka, šaty dělají člověk.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Dance Party Rádia Čas.

pracovat a necháme čas kolem nás být.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas. Dance Party Rádia Čas. Dance Party.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
4: Nemyslím si.
3: Ale tak, prosím tě.
4: Někdo potřeboval říct přesný čas.
3: A co třeba zprávy, že teďka budou být? Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
4: Já bych řekl vůbec pohodu.
3: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
4: Tam zmíná malý šum.
3: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.

Classic Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na

0: Vašku Show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90, ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál Nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu.

0: Radio Čas. Radio Čas. Radio Čas. Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
2: Nemyslím si.
1: Ale tak prosím tě.
2: Kdo potřeboval říct přesný čas.
1: A co to... třeba zprávy, že teďka budou být.
3: Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
2: Já bych řekl vůbec pohodu.
1: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
2: Tam zmínám malý šuml.
1: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9. Rá.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Teď to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
2: Nemyslím si.
1: Ale tak prosím tě.
2: Někdo potřeboval říct přesný čas.
1: A co třeba zprávy, že teďka budou být? Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
2: Já bych řekl vůbec pohodu.
1: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
2: Tam zmíná malý šum.
1: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Dance

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ty to zase vypadá, jako by někdo z nás musel mít poslední slovo, že?
2: Nemyslím si.
1: Ale tak prosím tě.
2: Někdo potřeboval říct přesný čas.
1: A co třeba zprávy, že teďka budou být?
3: Každopádně vám přejeme krásné ráno a krásný poslech.
2: Já bych řekl vůbec pohodu.
1: No prostě takové, ať se tě mám hezky, že?
2: Tam zmíná malý šuml.
1: Kdo bude mít poslední slovo v pondělí, to se dovíte mezi 6 a 9. Rádio.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: hity, které milujete. Radio Čas.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
1: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
0: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
1: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
0: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
1: Ne.
0: Proč to děláte?
1: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka, šaty dělají člověk.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.